0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kulikotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně, někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit, někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí, někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Já ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Raníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení, je tu kmání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. Uh-huh. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To je 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme my z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Ne. Franz Lehár. Ferro. Franz, ano, Lehár. Ferro.
3: No. Ferro. Ferro.
2: Ferro.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc. Aha.
2: Ferenc.
3: A Ferro je co?
2: Ferro to je také po slovensku, je Ferro.
3: Ferro. Ferro. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Ferro.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav a nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužili, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná a tak klopítal. A najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Hybernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: děťa moja, nech se děje čokolvek, len se ne sraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře. Tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, jo. Ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano, a on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovu i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena. Zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme,
5: děkujeme.
2: Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jako vztahovku.
9: Romantickou,
2: jo,
9: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: myslím,
5: neví.
2: Že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba
2: jo,
9: neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: To už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru Pitomose.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, nahul. To byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je to.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká
12: na
11: stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Je.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, drobně, jenom, že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a moc se to líbí.
4: A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál, dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a je paní, zazněla jste paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z Vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. Pravda? To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: Já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde. On je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit, ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? Vy jste to odhadla takhle
2: ona,
1: skrz ano, obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup Holíče. Si se
4: pamatuješ? Ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle to vidím a vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejské amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Kampa. to stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi.
3: Velkou
4: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Bohumil Bezouška Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, Humor Mezera A nebo B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.

0: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karmínku Majerovou. Dobrý den, paní Karmínko.
1: Dobrý den, děkuji, děkuji.
0: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
1: Děkujeme, my vám také.
2: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
3: Tady pejska ze Dvora Králové.
2: Slyšíme.
3: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
2: Zdravíme.
3: A volíme Bohouška.
2: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
4: No, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Marie Ševčíková, Marie Morkovský.
2: Ano.
4: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
1: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
4: Ne, vy jste tam a manžel.
1: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
4: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
1: Aha.
4: A já jenom tak to...
2: Vzpomínáte na to ráda.
4: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
2: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
4: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
2: No tak děkujeme za pozdravení.
1: Děkujeme.
2: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
5: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné nálade, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil s ním specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek. Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl.
2: Tak to Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
1: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Průjezd Svitavami teď komplikuje u vlakového nádraží oprava inženýrských sítí. Zeď za Sokolovnou v Pardubicích na Tyršově nábřeží bude pokrytá velkoformátovou malbou. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa tak nastoupí proti Finsku. A počasí. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Na výjezdu ze Svitav ve směru na Lačnov začala rozsáhlá oprava inženýrských sítí. Řidiči musí v těchto místech počítat s objížďkami, upozorňuje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: Tato silnice by v roce 2028 měla přijít do vlastnictví města. Nyní vlastní ředitelství silnic a dálnic, ale vzhledem k vybudovanému obchvatu ji převede do vlastnictví města, opraví předtím ale celý povrch a my proto v současné době jsme vytipovali kanalizační řady, které je nutné opravit tak, abychom pak do nově opravené silnice nemuseli nijak zasahovat.
2: Žáci základní umělecké školy v Pardubicích tvoří v těchto dnech na 80 metrů dlouhé zdi u Pardubické Sokolovny velkoformátové malby. Zachycují 10 sportů typických pro město. Kromě hokeje a dostihů i atletiku, basketbal, fotbal a další. Pouliční malby budou zdobit vnější zeď spojovacího tunelu Sokolovny na Tyršově nábřeží. Podrobnosti dodává učitelka základní školy v Polabinách Veronika Korbelová.
4: Pro děti je to obrovská příležitost, protože jako při výuce v Zušce se rozhodně nesetkáme s takhle obrovskou plochou, ve které se musí zorientovat vlastně. A i ty malé kresby, které teďka zvětšují na zeď, je jako těžký si to představit a všechno jako dostat do toho obrovského rozměru. Takže to je pro ně zase další zkušenost.
2: Město uvolnilo na projekt přes 300 tisíc korun. Do České muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje nové potíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
5: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly, takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Na čtvrtfinále se musí český tým přesunout do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní a místy povane s nárazy. K večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná záť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je středa 27. května, když pomineme travní lyžování, tak teď se opravdu nikde nelyžuje, ale pracuje se. Stavbaři pokračují na propojení dvou protilehlých lyžařských areálů ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Aktuální velký rozsah prací ale zároveň omezuje dopravu u Špindlerova mlýna. Na místo se podíváme za chvíli v reportáži a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Anetu Langerovou, Františka Nedvěda, Celine Dion, Mekyho Žbírku a teď přichází Petra Janů, Petr Janda, taky olympici.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice i brzy po ránu sleduje aktuální dění. 4 minuty zbývají do 4:45. Jihokorejští odboráři dnes schválili dohodu se společností Samsung, která odvrátí hrozící stávku v největším světovém výrobci paměťových čipů. O tom informují tiskové agentury. Protestu, který mohl ohrozit globální dodávky čipů a poškodit korejskou ekonomiku, se podařilo předejít díky navýšení zaměstnaneckých bonusů z příjmu firmy z prodeje čipů pro umělou inteligenci. Další zprávy nabídneme o 17:30. Je středa 27. května. A vyrážíme do hor. Ve Špindlerově mlýně pokračují práce na propojení dvou lyžařských areálů na protilehlých svazích Labského údolí. Do začátku zimy by mělo být dokončené aspoň jednosměrné propojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je teď uzavřené parkoviště P1 na příjezdu do Špindlu a další dopravní omezení se přidají na začátku letních prázdnin. Reportérka Kateřina Kohoutová natáčela.
1: Parkoviště P1 ve Špindlerově mlýně teď zabrala těžká technika.
2: Začala ta nejintenzivnější fáze realizační toho projektu propojení.
1: Vysvětluje ředitelský areálu René Hroneš. My tady vidíme uprostřed parkoviště vznikla velká jáma.
2: Jáma, která vypadá poměrně dramaticky, tak zase bude zarovnaná. Je to v podstatě základ pro budoucí objekt, pokladen, infocentra, sociálního zázemí. Vidíme tady několik dalších děr, tamhle v rohu parkoviště je díra, ve které teďka vylejváme betonové základy pro budoucí stanici lanovky.
1: Tady v místě, kde teď my stojíme, tady u silnice, povede most, který propojí Medvědín.
2: Překlene příjezdovou silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Tím způsobem, že i lyžaři z toho Medvědína už doližují po nové sjezdovce lesní přes tenhle ten most do zase do prostorů toho terminálu k nové lanovce. Tím pádem bude v letošním roce už zprovozněno vlastně jednosměrné propojení.
1: Čeká tady turisty kvůli stavbě nějaké dopravní omezení?
2: V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu kvůli ukládání mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
1: Propojení sjezdovky se lyžaři vyzkouší už při zahájení letošní sezóny, které bude začátkem prosince. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nový den je tady, je to středa 27. května roku 2026. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice na hodinách 2 minuty po čtvrt na 6. Dnes budeme sledovat jednání Rady Pardubického kraje, začíná v 11 hodin. Na programu je třeba návrh na zřízení rozvojového fondu Pardubického kraje, investiční akce nebo nákup energií. Taky bude soutěž Dny chleba, konkrétně v pardubickém Ideonu, porota bude hodnotit vzorky. Vyhlášení to se uskuteční 11. června a dnes to zatím bude to hodnocení vzorku v potravinářské škole. A ještě rychlý pohled k sousedům do Královéhradeckého kraje. O 10:30 dopoledne se v archeoparku Pravěku ve Všestarech představí replika neolitické studny, která vznikla v areálu archeoparku. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji. Podle nich jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Počasí.
0: Léto pokračuje, dalo by se říct, dnes naměříme 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, ovlivňovat nás bude slabá studená fronta, jasno až polojasno na obloze, od severu přechodně oblačno a v Orlických horách se objeví výjimečně přehánky. Vítr slabý proměnlivý, přes den mírný, přechodně i čerstvý, ty nárazy můžou být kolem 55 km za hodinu, ale večer už vítr zeslábne.
1: O čem se mluví?
0: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Léto už tady máme, počasí nám ho rozhodně připomíná. Ve středu 27. května posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnes je taky Den národního vzdoru. Připomínáme si úspěšný atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, který se stal v roce 1942. Celou operaci Anthropoid měli na svědomí parašutisté. Redaktorka Tereza Beránková od dětí zjistila, jak si takového parašutistu představují a jestli vědí, co ke své práci potřebuje.
1: Víte, kdo to je parašutista?
2: Parašutista je, že má takový padák a ten padák to zkouší, aby se nebal výše, když jde na nějaký lanovky a ty lanovky se stopnou, tak aby se nebal. Když spadne z letadla, tak ať má ten parašutista. Aby se nebál.
3: Parašutista je, že když někdo vyleze na strom, tak on ho zachrání.
1: A jak ho zachrání?
3: Že tam dá žebřík a on vyleze.
2: Třeba, že skáká z letadla s padákem a nebo si může třeba skočit ve spadálku a má takový na zádech třeba pořád ten padák, že by skočil a potom by se mu ten padák rozdělal.
1: A co se stane, když se ten padák nerozdělá?
2: Musí tam dát třeba něco měkkýho a nebo mu pomůže někdo pomocnou ruku.
4: A kdyby nepomohl ani někdo a někdo to neviděl, tak spadne a umře. A nebo dole bude mít nějakou měkkou věc.
1: A proč parašutista z letadla skáká?
2: Aby se přestal bát výše a aby to mohl zkusit, když to byl jeho sen.
3: By se už ničeho nebál.

Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Středa 27. května. Michaela Spáčilová ve studiu, před námi zprávy.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Město získalo dotaci na úpravu křižovatky za Zámeckým parkem na výjezdu na Skuteč. Jsou tam navržené tři nové přechody pro chodce a také inteligentní světelná signalizace. Opatření mají zvýšit bezpečnost dopravy. Náklady na přestavbu křižovatky radnice odhaduje na více než 4 miliony korun. Město Pardubice chce ochránit budovu bývalého pivovaru před demolicí. Navrhne ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu vyhlásilo stavební uzávěru, která investorovi znemožní historickou budovu zbourat. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO. Radnice v Ústí nad Orlicí chystá architektonickou soutěž na úpravy Mírového náměstí. Informuje o tom na webu, kde je zároveň anketa pro občany, kterou mohou vyplnit do 14. června. Tři otázky zkoumají, co mají lidé na náměstí nejraději, co jim naopak vadí, nebo jak by si ho představovali třeba za 5 let. Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Na řadě je sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní a místy povane snárazy, k večeru pak zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se mění nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: V Lančkrouně neprojedete ulicí Karla Čapka, uzavírka je tam plánovaná do konce července a ještě do dnešní půlnoci musíte počítat s uzavírkou Prokopské ulice v Chocni. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možná se chystáte na samosběr jahod, tak právě o něm budeme mluvit v přehledu tisku za malou chvíli.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut a bude 6:45, středa 27. května, s vámi Český rozhlas Pardubice. Jsou herci káraní režisérem, když se na jevišti při představení takzvaně odbourají. I to se dozvíme v pořadu Alex a host od Davida Punčocháře. Začínáme po 13. hodině, ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Teď ale noviny číst budeme s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začneme v Chrudimi. Dlouhodobě nevyhovující odbočka v ulici K Presům se po více než čtvrtstoletí od výstavby nových domů dočká nové vozovky, chodníku, osvětlení a zeleně. Město z rozhodnutí zastupitelstva do akce vloží až 2,5 milionu. Soukromý vlastník doplatí 400 tisíc korun. Stavební povolení je z let 1996 a 1998. Byla to jedna z prvních developerských lokalit, tehdy ještě město neumělo pořádně připravit smlouvy, uvedl starosta Chrudimi František Pilný za hnutí ANO. Město tedy po 25 letech dokončí ulici, my zdravíme do Chrudimi a článek jsme četli z Mladé fronty dnes.
1: Jahodová sezóna se blíží třeba i na farmě v Dolním Újezdu. Podle Světavského deníku telefony zvoní každý den a když pěstitelé ohlásí samosběr v 7 ráno, lidé stojí frontu už o půl hodiny dříve. Na oblíbený samosběr tam každoročně míří tisíce lidí. Letos očekávají první sběrače okolo 10. června a podle pěstitele Pavla Drahoše budou letos jahody velké. Nejlepší chuť ale mají až na konci sezóny. Po polích zatím převládla bílá barva květu, ale mezi listy už jsou první zelené plody. Zimu zvládli bez větších problémů, větší starosti ale přineslo suché jaro.
0: A Pardubický kraj vydal nové roční vydání časopisu Pro rodinu. To je určené hlavně pro držitele rodinných a senior pasů. Tištěný magazín s rozhovory, tipy na výlety a informacemi o sociálních službách v regionu bude zdarma k dostání na krajských akcích. Elektronická verze pak je dostupná na webu krajprorodinu.cz.

0: 6:45. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 27. května. Na pardubickém dostihovém závodišti budou dny komunální a zahradní techniky. Celostátní kontraktační výstavy profesionálních strojů s aktivním předváděním konkrétně dnes a zítra. AZ Garden Černá Zabory, tam bude poradna s odborníkem Davidem Bromem dnes od 13 do 18 hodin. Je určená všem, kteří se zajímají o ekologické pěstování, zdravou půdu a přírodní způsoby výživy rostlin a ekologické zbavení škůdců. Dozvíte se třeba, jak zatočit smravenci a slimáky, jak na biologickou ochranu rostlin, všechno o parazitických lístnicích a taky, jak na ekologičtější způsoby ochrany zahrady, výživu a kondici. Jak jsme říkali, AZ Garden Černá Zabory v Pardubicích dnes od 13 do 18 hodin. A ještě rychlý pohled do Chocně, Březenice, Ovocná alej ve 14 hodin, workshop prořezu stromů pro veřejnost. Bude to praktické školení a ukázka prořezu mladých stromů pod vedením zkušeného arboristy. Akce je určená pro širokou veřejnost a taky pro školy a je zdarma. Počasí. Slabá studená fronta dnes dorazí, ale teplotně se to úplně neprojeví. Maxima 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Bude o něco víc foukat, během dne může být vítr mírný, přechodně i čerstvý. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky díky tomu velmi dobré a jinak na obloze jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno a přehánky jenom výjimečně a spíš to bude na horách.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výstavba multifunkční haly v Pardubicích by podle investora mohla začít ještě letos v létě. Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa, tak nastoupí proti Finsku. Jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Podnikatel a miliardář Petr Dědek chce začít stavět multifunkční halu v Pardubicích ještě letos v létě. O stavební povolení už požádal a důležitým krokem k výstavbě je podle něj i přijetí plánovací smlouvy s městem, kterou schválili zastupitelé. Dědek odhaduje, že by se v hale mělo pořádat 100 akcí ročně.
3: Jakmile budeme stavební povolení, tak vyjíždí bagry. Odhadujeme, že celkový rozpočet by měl být kolem 12 miliard. Samozřejmě globální situace je velmi složitá, nicméně pracujeme se všemi možnými riziky a sledujeme trh.
2: Ve Vysokém Mýtě bude pokračovat obnova oken historické radnice. Minulý rok je poškodilo krupobytí a město zatím nechalo vyměnit okna v prvním patře. Letos budou práce pokračovat v přízemí, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
4: Po konzultaci s památkáři jsme vyměnili jedno křídlová okna za špaletová okna, která tady historicky byla a odpovídají tedy historickému vzhledu budovy. Letos chceme vyměnit ta samá okna v přízemí vlastně historické budovy a radnice, aby ten vzhled byl ucelený.
2: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila koaliční novelu, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit asi 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak lidovci varují, že změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody mohou pro živnostníky znamenat v budoucnu nižší důchody.
5: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
2: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Sport. Čeští hokejisté prohráli na

0: mistrovství světa s Kanadou 2-3 ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde duel Česko-Finsko začne v 16:20.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní a místy povane snárazy, k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 9. kilometrem ve směru na Prahu a pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Kostelecké Horce. Stala se tam dopravní nehoda. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, možná si vzpomínáte na anketu Alej roku, která letos měla svého zástupce přímo z Pardubic, a to alej mezi Měticemi a Nemošicemi. Za tuhle úspěšnou reprezentaci nabídla organizace Arnika městu zdarma speciální ošetření stromů půdní injektáží. Té se nakonec dočkali tři lípy v Černé Zabory, právě tam se podíváme za chvíli. Je středa 27. května, krátce po 6. hodině, čeká nás Hana Zagorová, Miraj, Rangers a taky Vladimír Mišík a Blue Effect.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 27. května, 5 minut před 6:45. Vegas porazilo v NHL Colorado 2-1 a po 4 zápasech si zajistilo účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nestačila asistence Martina Nečase. Další zprávy pro vás budeme mít o 6:30. A teď se vydáme mezi 3 stoleté lípy v pardubické Černé Zabory. Ty dostali včera ošetření speciální půdní injektáží. Tahle metoda pro vzdušní zeminu u kořenů vpraví do ní živiny a taky mikroskopické houby, které zadržují vlhkost. Zásah prodlouží životnost stromů a zlepší jejich odolnost v horkých letních dnech. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, městský obvod získal tuhle službu zdarma jako odměnu za účast v anketě Alej roku.
1: Tohle je ta injektážní jehla, teď to se stavuje vlastně dohromady, celou tu jednotku, že se skládá ze 3 dírů té přívodní hadice, té vlastní injektážní jehly a potom tady toho stroje, do kterého se dává ten materiál a který vlastně dávkuje ty směsi.
2: Říká Michal Hausenblas z firmy Grown, která tady v Pardubicích v Černé Zabory bude ošetřovat stromy speciální metodou.
1: Ta metoda se jmenuje půdní injektáž a funguje jako na dva způsoby. Jeden je vlastně, že do té půdy dostaneme vzduch a uvolníme, provzdušníme, načehráme a druhá fáze je vlastně, že tam dáváme materiál, který zlepšuje ty půdní podmínky, upravuje. Třeba takhle typicky u silnice ta půda většinou hodně zasolená, hodně zutněná, protože čas od času přesto přejde nějaký auto a tím pádem jsou vlastně udušený, ty kořeny se potom jako hůř dostávají k živinám.
2: Klára Hausenblas z firmy Grown teď značí trávu.
3: Jsou to označení těch míst, kde budeme aplikovat tu půdní injektáž, protože je to travnatý porost, protože ty stromy nemají úplně velký prostor. Je tady komunikace, jsou tady chodníky, takže vlastně budeme injektovat jenom v tom travnatém porostu, ale v ideálním případě se vlastně injektuje podél prstence po okopové hraně koruny stromů.
2: Půdní injektáž pomůže třem vzrostlým lipám křížku na křižovatce ulic Hostovická a ke Kobelnici. Ošetření získal obvod zdarma za účast v anketě Alej roku ekologické organizace Arnika, jak doplňuje Petra Vašíčková z úřadu městské části Pardubice 4.
4: Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let. Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v aleji Nemošice, Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná.
2: Při půdní injektáži se ke kořenům střikují živiny a prospěšné houby, díky kterým strom lépe roste a snáze zvládá sucho a horko. Složení směsi se přitom upravuje podle potřeb každého stromu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Krásnou středu s datem 27. května přejeme z vln Českého rozhlasu Pardubice 7:45 a podíváme se teď do Svitav, do Městského muzea a galerie, kde připravili muzejní noc a vernisáž výstavy Velké dobrodružství malé lokálky 130 let místní dráhy Svitavy Polička. Výstava připomene právě tohle výročí a přiblíží technický, historický i společenský význam tratě pro celý region. První část výstavy se nachystala ve spolupráci s Národním technickým muzeem a nabízí obecný pohled do dějin železnice na území dnešního Česka. Druhá část výstavy přináší detailní pohled na samotnou trať Svitavy Polička v širších souvislostech, představuje historii provozu, vývoj používaných lokomotiv a vozů, zabezpečovací techniku, uniformy, jízdenky a práci personálu. Všechno to začíná dnes v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Budeme sledovat přechod nevýrazné studené fronty, ochladí se opravdu jenom nepatrně na 26 až 29, na horách to bude mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr ten je zatím slabý, proměnlivý, ale přes den se rozfouká, přechodně může být i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer zeslábne. Na obloze jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno, zatím ještě beze srážek.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 6 minut po 6:15 ve středu 27. května. Ukrajina vyslala rakety na město Taganrog v Rostovské oblasti a na krymský Sevastopol, uvedli úřady. Dva lidé byli zraněni, několik domů poškozených. Další zprávy chystáme na 6:30. A teď jsme nachystali spotřebitelský servis. Mimochodem, ptát se můžete i vy, našeho rádce Josefa Černého. Stačí napsat na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. A dnes odpoví Josef Černý na další z vašich dotazů ohledně nakupování na internetu. Jaké máme možnosti, pokud zaplacené zboží nepřichází?
1: Paní Ivana si objednala notebook, který nebyl dodán, a když žádala o stornu objednávky a vrácení peněz, setkala se pouze s odpovědí prostřednictvím automatu, že se do 4 dnů ozvou. Tak to upozornila prodejce několikrát, ale naprosto bez úspěchu. Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, je pomoc jednoduchá, požádejte svoji banku o takzvaný chargeback neboli zpětnou platbu. Jestliže jste platila bankovním převodem, pošlete prodejci předžalobní upomínku a pokud to nepomůže, nezbývá než se bránit právní cestou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: A my už jdeme na zprávy, které pro vás připravila Michaela Spáčilová. Hezké středeční ráno všem.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravy křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury získalo i 15 žadatelů v Pardubickém kraji. Chodníky za 10 milionů korun staví třeba v Bělečku na Pardubicku. Nový přístup k železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku a v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé v Chynice. Vraclav na Orlicko-Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních i sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí provoz v sobotu 30. května. Ceny vstupného letos zůstávají stejné jako loni. Areál nabídne hned několik novinek. Kromě ždímaček na plavky budou moci návštěvníci využívat také novou budovu s 19 toaletami. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Do funkce ho navrhla vláda, jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. A ještě krátce ze sportu. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále si ve čtvrtek zahrají s Finskem. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr, který povane místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte ve Vysokém Mýtě na 35. V Hradecké ulici bourala 4 osobní auta. Místem se projíždí Kyvadlově, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: a Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6:45 ve středu 27. května. Čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo a na čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšený výkon, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. A my se k němu vrátíme už za pár minut. Teď se podíváme do novin s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Na první pohled obyčejná česká klasika, veka, pomazánka, šunka, vajíčko, jenomže právě obložený chlebíček se podle kuchaře Vojtěcha Kletečky může proměnit v malé gastronomické umění a přesně to se snaží lidem ukázat už několik let. Dokázal to i o víkendu na gastroslavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli. Navazuje tak na odkaz slavného českého chlebíčkáře Jana Poukrta z Ústí nad Orlicí. Mimochodem, my jsme přímo z Ústí vysílali z chlebíčkové slavnosti a vy se můžete dostat v záznamu tohoto vysílání taky na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Ale zpátky k novinám. Svíčková na chlebíčku, kuchař v Litomyšli ukázal, co snese česká klasika. Tak se můžete podívat i na stránky Svitavského deníku.
1: Mateřské a rodinné centrum Krůček pořádá v sobotu v parku Jana Palacha ve Svitavách Den dětí s tématem Cesta kolem světa. Od 14 do 17 hodin si děti mohou pořídit herní cestovní pas, se kterým budou do 18 hodin plnit úkoly na stanovištích. Součástí odpoledne bude také pohádka v podání divadla Dno a napsala o tom Mladá fronta Dnes.
0: Deník Právo se věnuje tomu, že většina mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení a končí v drahém nájmu. Situace je podle něj špatná, horší než v zahraničí. Text odkazuje na data poradenské společnosti Deloitte. Ta udělala průzkum, ve kterém většina mladých Čechů odpověděla, že si nákup vlastního bydlení nemůže dovolit. V globálním porovnání 44 zemí světa Česko propadlo. Špatnou dostupnost bydlení ovlivňuje nedostatečná výstavba, složité schvalovací procesy, nižší příjmy v porovnání se západní Evropou a taky nízké zdanění nemovitostí lákající domácí i zahraniční investory.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nejlepší způsob, jak poznat danou zemi a lidi, kteří v ní žijí, je přes jídlo. Každý stát má své specifické kulinářské zvyky, oslavy, originální pokrmy i nápoje. S novinářkou Pavlou Apostolaky se vydáte do různých evropských destinací, poznáte netradiční pokrmy, podíváte se do zákulisí jejich přípravy, navštívíte unikátní místa jejich vzniku a zpracování a seznámíte se s lidmi, kteří tvoří tohle lahodné království chutí. Šanci máte dnes v krajské knihovně v Pardubicích od 16:30 odpoledne s vidličkou po Evropě. Tak to byl první tip Českého rozhlasu Pardubice. Další máme taky z památníku Zámeček v 18 hodin. Demokracie v nejisté době, co nám říká případ Bulharska. Krize demokracie je téma, které v posledních letech získává na aktuálnosti. O jejich příčinách a evropském kontextu promluví Klára Kosová z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Konkrétní projevy nedůvěry v demokracii pak přiblíží právě na příkladu Bulharska. Je to přednáška jako součást festivalu Multikulturní týden. A ještě Francouzská aliance v Pardubicích v 18:15 představení francouzských regionů Nová Akvitánie. Bude to večer věnovaný největšímu francouzskému regionu. Společně se podíváte na jeho nejzajímavější místa, tradice i kulturu a možná i něco ochutnáte, tak se můžete přijít inspirovat k cestování a objevit kouzlo jihozápadu Francie. V 18:15 v Pardubické francouzské alianci.
1: Počasí.
0: Teplo bude taky dnes. V Pardubickém kraji naměříme 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia, ale bude dost foukat hlavně přes den. Ten vítr může být přechodně i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer zeslábne. Jinak na obloze i nadále jasno až polojasno, ani dnes žádné srážky nečekáme, i když během dne bude přechodně i oblačno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, středa 27. května, 6:45. Na mistrovství světa v hokeji je dnes volný den, týmy se budou chystat na zítřejší klíčové čtvrtfinále, včetně toho českého. K tomu se hned dostaneme, ale díky tomu, že nebude hokej, tak prostor dnes dostanou taky jiné sporty, třeba basketbal. Hráči Pardubic chtějí v semifinále s Brnem využít matchball, který si vybojovali v pondělí doma. Hrát se bude od 19 hodin na jihu Moravy. Pardubičtí košíkáři v případě vítězství postoupí do finále nejvyšší soutěže proti obhájci titulu z Nymburka, tak budeme držet palce. Bude pokračovat i fotbalová baráž, dnes se utká druholigový Artis Brno se Slováckem a taky se bude hrát finále konferenční ligy fotbalistů mezi týmy Crystal Palace a taky Rayo Vallecano. Tento duel začíná v 21 hodin. A pět českých tenistů bude usilovat o postup do třetího kola French Open neboli Roland Garros. Bude to Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Tak uvidíme, jak to s nimi dopadne. No a teď zpátky k hokeji. Čeští reprezentanti na závěr skupiny mistrovství světa sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko, ale dokázali si udobřit fanoušky. Po pískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého utkání podporovali. Reportér Petr Kadeřábek natáčel přímo ve Friburku.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to je asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak v tom vlastně nehraje žádnou roli. Jako pro nás ne, pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupuju tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubické školy a školky dostanou více peněz na mzdy kuchařek a uklízeček. Skončila modernizace vnitřních prostor Charity v Moravské Třebové. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa, tak nastoupí proti Finsku. Většinou dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Je středa 27. května a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Základní a mateřské školy v Pardubicích dostanou od města více peněz na platy nepedagogických pracovníků. Rozhodli o tom zastupitelé. Radnice tak reaguje na zákonné navýšení platových tarifů ve veřejné sféře, které platí od 1. dubna letošního roku. Mezi 51 školských zařízení rozdělí nově 27 milionů korun.
4: Školy a školky zřizované městem použijí peníze na dorovnání platů do úrovně zaručené mzdy a na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Podle magistrátu jde v tomto případě o 419 úvazků neučitelských profesí. Kromě uklízeček a školníků to jsou i kuchařky nebo účetní. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová dokončila modernizaci budovy, ve které sídlí oblastní charita. Přestavba se týkala sociálních zařízení ve dvou patrech objektu a bezbariérového řešení a stála 3 miliony korun.
5: Hlavním cílem stavebních úprav byla celková rekonstrukce prostor sociálních zařízení, výměna vnitřních rozvodů a sanitární techniky. Součástí projektu byla i renovace dřevěných dveří, rámu oken a odstranění starých stavebních bariér. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Senátoři dnes nejspíše podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a také stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
6: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
2: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16:20.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který povane místy s nárazy a večer zeslábne.

0: Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte ve Vysokém Mýtě na 35 v Hradecké ulici, tam bourala 4 osobní auta, místem se projíždí kyvadlově. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Letní koupaliště ve Svitavách by se mělo otevřít v polovině června. Na novou sezónu je už připravený menší bazén, velký 50-metrový se teprve bude natírat. Další podrobnosti o přípravách přidáme přímo z místa za chvíli. Je středa 27. května roku 2026. I po 7. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice a taky písničky, které nestárnou. Petr Nať a I tak jsme frajery, Lenka Filipová tady bude, nebo Karel Gott s Marcelou Holanovou a teď už skupina Kabát. Přejeme všem pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak čau, přejeme hezké ráno ze studia Českého rozhlasu Pardubice všem posluchačům 4 minuty před 7:15, pochopitelně posluchačkám, ve středu 27. května. Jestli pak si vzpomínáte na svou maturitu, na takzvaný svatý týden plný učení a nervozity, anebo třeba na knihu, kterou jste si vytáhli u ústní zkoušky z češtiny. Maturitní atmosféru vám i dnes připomene náš dopolední seriál, poslouchejte krátce před 10. hodinou. Je potřeba se pořádně nachystat na takovou maturitu, podobně jako je potřeba se nachystat na novou koupací sezónu, což vědí ve Svitavách a proto ladí městské koupaliště na novou sezónu, na nový ročník. Chtějí to všechno zahájit v polovině června. Menší bazén je už připravený, zbývá ještě natřít 50-metrový, zkontrolovat skluzavku a nainstalovat nové turnikety. Reportérce Věře Pavlasové popsal stav příprav přímo na koupališti ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
1: Tady vidíte, že už jsme na sezónu skoro připravení. V 25-metrovém bazénu máme hotový veškerý obklady, veškerý opravy, které se týkaly právě bazénové vany. V tuto chvíli probíhají opravy na 50-metrové vaně, kde renovujeme nátěry a renovovali jsme oplechování skokanských můstků.
2: Tamhle vidím skluzavku, ta je taky připravená?
1: Skluzavka je téměř připravená také. Ještě v tomto týdnu proběhne revize herních prvků, včetně skluzavky, abychom zjistili, v jakém stavu je, a měli to de facto posvěceno všechno orgánem s kulatým razítkem.
2: Někdo pracuje u vstupu?
1: To je prostor bufetu. V letošním roce jsme opravovali střechu na bufetu a momentálně se tam dokončují výmalby veškerých prostor plus nátěry na zárubních.
2: Zeleň už máte připravenou nebo ještě něco zbývá posekat?
1: V průběhu jara jsme provedli vyčesání travnatých ploch, došlo k ošetření proti dvouděložním rostlinám a v tuto chvíli máme před další sečí, to už bude třetí seč. Takže postupně připravujeme areál tak, abychom mohli otevřít 15. června, tak jak máme v plánu.
2: Stihnete to? Protože když se rozhlednu, je tady ještě poměrně dost práce.
1: Doufáme, že ano. Čeká nás výměna turniketu, pořízení nového pokladního systému, navázání víceméně na systém krytého plaveckého bazénu, plus některé další drobné údržbářské práce. V druhé polovině týdne bude probíhat čištění dlažeb kolem jednotlivých bazénů, protože ještě vidíme, že je zapleveleno, takže nám přijdou pracovníci z technických služeb pomoci připravit i tyto plochy.
2: Co bude určitě návštěvníky nejvíc zajímat je, jak to bude ze vstupným. Zdražujete?
1: Nezdražujeme vstupné, zůstáváme v rozsahu předchozích let.
2: Příprava letního koupaliště stojí Sportes kolem 500 000 korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak není potřeba zastavit déšť, spíš by si mnozí přáli, aby nějaký déšť vůbec byl. Zatím není úplně v dohledu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. I o počasí budeme mluvit podrobně s meteorology, to bude přibližně za půl hodiny. Teď se podíváme na to, co připravila různá místa v Pardubickém kraji na dnešek. Třeba máme na mysli zámek Pardubice, Východočeské muzeum, kde pokračuje muzejní akademie. V 9 a v 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy Zbraně vyprávějí s kurátorem Janem Tetřevem. Spojili síly právě Jan Tetřev a taky kurátor Karel Podolský a vybrali ze svých fondů to nejzajímavější. To se týká nejenom Pardubického, ale i Olomouckého muzea. Vznikla tak velká výstava, která vypráví příběh vývoje palných zbraní i příběhy jednotlivých exponátů. Více tady dozvíte na Pardubickém zámku dnes v 9 a v 15 hodin. Pardubická reálka Sálina Kašpara, tam bude přednáška Petra Sýkory od 18 hodin zaměřená na plynárenství ve východních Čechách a ještě Pardubický dům techniky v 17 hodin přednáška na téma sendvičová rodina, jak zvládnout maraton každodenní péče o děti a seniory. Za chvíli se vrátíme k muzice s Lenkou Filipovou, která po dlouhých 5 letech od úspěšného singlu Samotní nejsme nic ze seriálu Kukačky vydala nový singl. Text chytlavé a energické písni Norské dřevo napsalo legendární duo Gabina Osvaldová, ta tady napsala text a hudbu složil Ondřej Soukup. Právě tuhle píseň pro vás budeme mít za malou chvíli ve vysílání. Norský dřevo a Lenka Filipová.
1: Počasí.
0: A ještě na počasí aspoň krátce mrkneme. Dnes bude přecházet nevýrazná studená fronta. Teplotně se to projeví jenom nepatrně. Maxima 26 až 29, takže pořád horko. Na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Na obloze jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. A vítr přes den přechodně zesílí, může být i čerstvý. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer zeslábne.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Středa 27. května posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď taky naši bleskovku. Nabízíme dvě vstupenky na aviatickou pouť. Je to už na tento víkend 30. a 31. května, ale ne v Pardubicích, tentokrát na letišti v Hradci Králové. A ptát se budeme na dvě legendární plavidla, která jsou spojená se 27. květnem. Jedno se ve své době považovalo za vrchol luxusu a bezpečnosti. Britská zaoceánská osobní loď se 27. května 1936 vydala na svou první plavbu. Mořské vody brázdila 30 let a za druhé světové války poskytovala své služby vojenským jednotkám. Německá bitevní loď zase byla pýchou Hitlerova námořnictva. Jím úkolem bylo rozsévat zkázu mezi obchodními plavidly mířícími do britských přístavů. Královské námořnictvo si toho bylo dobře vědomé a proto hned při první bojové plavbě vyvinulo obrovské úsilí k jeho zneškodnění. Úkol se nakonec podařilo splnit a německá loď 27. května 1941 klesla na dno. Po vás chceme názvy obou lodí. Jednak té luxusní, britské a potom taky té německé bitevní. Tak nám zavolejte na číslo 726 46 48 48. Zopakujeme 726 46 48 48. Tak otázka možná rafinovaná, ale třeba si poradíte velmi jednoduše. Máme teď prvního volajícího. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Jirka.
0: Pane Jirko, tak povídejte.
1: Myslím, že to byla Queen Mary.
0: Queen Mary. Dobře.
1: A ta německá mohla být Bismarck?
0: Přesně tak, Queen Mary a Bismarck, to je správná odpověď. Tak gratulujeme, o víkendu se podíváte na aviatickou pouť do Hradce.
1: Děkuji, děkuji.
0: Mějte se a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Tak tolik Beatles a teď už Michaela Spáčilová zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Město získalo dotaci na úpravu křižovatky za Zámeckým parkem na výjezdu na Skuteč. Jsou tam navržené tři nové přechody pro chodce a také inteligentní světelná signalizace. Opatření mají zvýšit bezpečnost dopravy. Náklady na přestavbu křižovatky radnice odhaduje na více než 4 miliony korun. Město Pardubice chce ochránit budovu bývalého pivovaru před demolicí. Navrhne ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu vyhlásilo stavební uzávěru, která investorovi znemožní historickou budovu zbourat. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO. Radnice v Ústí nad Orlicí chystá architektonickou soutěž na úpravy Mírového náměstí. Informuje o tom na webu, kde je zároveň anketa pro občany, kterou mohou vyplnit do 14. června. Tři otázky zkoumají, co mají lidé na náměstí nejraději, co jim naopak vadí nebo jak by si ho představovali třeba za 5 let. Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Na řadě je sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně i oblačno, nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který pované místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte ve Vysokém Mýtě na 35 v Hradecké ulici. Tam bourala 4 osobní auta, projíždí se kyvadlově a osobní auta mohou místo obět přes Vraclav. Další dopravní nehodu, tentokrát se zraněním, máme hlášenou z Morašic na Svitavsku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Možná uvažujete o klimatizaci do bytu anebo domu. Jaké existují možnosti? To nám řekne odbornice na teplovodní vytápění a chlazení Jana Kopová v radioporadně po 11.
2: Dobré ráno.

0: Tak tolik Jitka Zelenková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 7:45 ve středu 27. května. A my otevíráme dnešní noviny s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Zrušení městských obvodů a snížení počtu zastupitelů. Takové body měli na stole pardubičtí zastupitelé, oba ale jasně zamítli. Návrhy lídra uskupení Naše Pardubice Filipa Sedláka jako obvykle zvedly v sále emoce a donutili politiky debatovat o věcech, které jsou jim nepříjemné. V režimu off record podle Mladé fronty Dnes v podstatě všichni vrcholní politici města, kromě těch, kteří mají placený úvazek na malých radnicích, řeknou, že obvody jsou drahá zbytečnost. Z koaličních lavic ale během jednání bylo k tématu ticho a když se někdo náhodou ozval, bylo to logicky na podporu obvodu. V radě města taky několik starostů sedí. Někteří politici ale sepsuli Sedláka za schánění levných politických bodů. Podle místopředsedy ODS Karla Haase by bylo potřeba podobné návrhy daleko lépe připravit. Víc tedy najdete v Mladé frontě Dnes.
1: Maximálně skoro 86 milionů korun by mělo stát nové výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v Jaroměři na Náchodsku. Krajští radní schválili vypsání veřejné zakázky na stavební firmu, která objekt vybuduje. V přízemí budovy vznikne zázemí pro auta a box pro jejich dekontaminaci. Současně také veškeré potřebné zázemí umožňující non-stop provoz stanice. Už od jara funguje výjezdová základna záchranářů v Roboucích na Jičínsku. Připomíná to Deník Právo.
0: A v Hospodářských novinách najdeme téma, které se týká bydlení a jeho financování. Titulek k hypotéce ještě spotřebák. Jde o nový trend ve statistikách. U skupiny dlužníků, kteří mají největší objem hypoték, loni rostl objem spotřebitelských úvěrů rychleji než v předchozích letech. Česká národní banka si už loni všimla, že se částečně používají právě k placení bydlení. V masivnějším měřítku by to mohlo narušit stabilitu celého bankovního sektoru. Podle ČNB je zatím situace na trhu pod kontrolou.

0: Český rozhlas Pardubice, středa 27. května. Chystáme zprávy na 8. hodinu. Dozvěděli jsme se, že izraelská armáda uvedla, že při útoku v pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla Hamasu Muhammada Údu. O tom informují agentury.
1: Počasí.
0: Sledujeme i počasí, které je horké v těchto dnech a ani dnešek pravděpodobně nebude výjimkou, i když meteorologové avizovali přechod nevýrazné studené fronty, tak se zeptáme, jak se to projeví v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u pana Jaroslava Tučka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. No, v podstatě se to projeví lehkým poklesem teplot, jinak de facto skoro ničím, protože na obloze dneska bude jasno až polojasno, v průběhu toho dne potom může být přechodně i oblačno při přechodu té studené fronty, měla by přecházet od severu k jihu. Maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vítr máme teď slabý, proměnlivý, v průběhu dne se rozfouká na mírný, přechodně bude i čerstvý od severozápadu až severu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr zeslábne. Rozpele podmínky teď mírně nepříznivé, v průběhu dne pak velmi dobré a biot máme na jedničce, mírná zátěž.
0: Srážek se tedy nedočkáme a podobné to bude nejspíš v noci a zítra.
2: Úplně přesně, jak říkáte, jasno nebo skoro jasno, tak by to mělo vypadat v noci. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, vítr jenom slabý od severu 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den hodně sluníčka, zase jasno až polojasno, ale za tou frontou už trošku ochlazeno. To znamená maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr po ránu slabý, v průběhu dne mírný od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A to ochlazení asi jenom přechodné, vrátíme se k těm vyšším teplotám v pátek a o víkendu?
2: Je to tak, ochlazení jenom přechodné, protože už v pátek zase nám ty teploty vyskočí na 27 v maximech a v sobotu a v neděli 28 a v neděli 29 až 30 stupňů Celsia.
0: Co ty srážky, jsou tam nějaké?
2: Jo, srážky tam jsou. V sobotu by měla přecházet zase další slabá studená fronta, na který by snad se nějaká kapka mohla objevit. V neděli potom bude výraznější ta studená fronta, která bude přecházet jako druhá a tam už by ty srážky snad se mohly objevovat častěji a četněji. Zatím to vypadá zhruba tak v průměru kolem 5 mm, že by mohlo spadnout tu neděli.
0: Tak aspoň něco.
2: Asi tak.
0: Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Jaroslav Tuček. Pěknou středu přejeme, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kostka.
1: Yes, we can.
0: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
2: Jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu Hlaváče navrhuje vláda od 1. července, řekl na dnešním sněmovním výboru pro obranu ministr za SPD Jaromír Zuna. Další zprávy v 8 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Za nové napojení průmyslové zóny zaplatí Chrudim desítky milionů korun. Pardubice chtějí rozšířit plochy pro legální grafity. V Česku padla nejvyšší výhra v historii, sázející získal necelé 3 miliardy korun. V kraji dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí milion korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Transitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Další miliony budou stát právě výkupy pozemků, vysvětluje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný.
4: Tam bude dost záležet na tom, jak se s těmi lidmi domluvíme. My tady máme nějakou hranu, za kterou jít nechceme, ale ten prostě, kdo bude chtít významně více peněz, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním.
2: V Pardubicích mají vzniknout další plochy pro legální grafity. Město zvažuje, že by lidé mohli sprejovat a malovat například v Anenském podjezdu nebo v takzvané myší díře na Karlovině.
5: Pardubice chtějí pro legální plochy využít hlavně podchody a opěrné zdi. Podle radnice to má pomoct omezit nelegální sprejerství a zároveň dát prostor lidem, kteří se graffiti a street artu věnují. V některých lokalitách chce město dát prostor malbám inspirovaným pardubickou historií. První legální plochu pro graffiti nabídly Pardubice už v roce 2015. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
6: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
2: Český hokejový národní tým prohrál na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak Češi skončili třetí a ve čtvrtfinále si zahrají s Finskem. Duel je na programu ve čtvrtek v 16:20 v Curychu.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který povane místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré. Tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pardubice.
1: Nehoda 4 aut komplikuje provoz ve Vysoké Mýtě v Hradecké ulici na silnici číslo 35. V místě je zavedený kyvadlový provoz. A komplikace čekejte v Morašicích na Svitavsku. V části obce Lažany se tam stala dopravní nehoda a je se zraněním, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v dubnu stoupl o 5% na přibližně 972 tisíc vozů, uvedla Evropská asociace výrobců automobilů. Trh táhla silná poptávka po elektromobilech. My na silnicích ještě zůstaneme, za chvíli se totiž ozve mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová s novinkami z Pardubického kraje. Je středa 27. května, my zdravíme nejenom řidiče krátce po 8. hodině a nejenom za volanty pošleme Dalibora Jandu, skupinu Olympic, taky Václava Neckáře a nebo Evu Farnou.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Mám prostě

0: Český rozhlas Pardubice vám hraje a taky sleduje aktuální dění. Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na ukrajinský Černihiv. Místní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře i podnicích. Další zprávy uslyšíte za 18 minut, to bude 8:30. Je středa 27. května. Vyrážíme na silnice, konkrétně na Orlicko-Ústecko. Slovo má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/14 od Sopotnice do Třebovic až po křižovatku se silnicí 1/43 počítejte s dopravním omezením. Od pondělí 25. května pracujeme na téměř 30-kilometrovém úseku na velkoplošných výpravách vozovky. Práce probíhají po etapách a doprava je v místě prací vedená kyvadlově. Výpravy jsou plánované na 2 týdny. S dokončením tedy počítáme do soboty 6. června.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: současném horkém počasí vám nabídneme za chvíli lední medvědy, ale i takový lední medvěd se může přehrát. Jestli pak víte, jakou barvu kůže má. O tom bude mluvit Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo na vlnách Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli.
1: Počasí.
0: Lehce se ochladí, ale opravdu jenom nevýrazně. Dnešní maxima 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia, na obloze jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a trochu bude foukat vítr, trochu víc, hlavně v těch odpoledních hodinách může být i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer zeslábne. Jitka Slezáková bude za mikrofonem po 9. hodině, teď je tady s pozvánkou, naše dopolední vysílání, pěkné ráno.
2: Je to tak, krásné ráno a my už si tady chvíli povídáme o tom, co je to mural a že díky němu budeme mít hezčí Pardubice.
0: Ano, jsou to takové ty malby na zdech, které zkrášlují ulice. Někomu se to líbí hodně, někomu méně, jsou na to názory různé, ale my už víme o jednom, který teď funguje, existuje.
2: Přesně tak a je to na Tyršově nábřeží v Pardubicích. Už to za pár dnů bude úplně celé hotové a zkrátka vylepšené těmi velkoplošnými obrazy. Byl se tam podívat náš redaktor, tak vám k tomu řekneme více. Je to taková nástěnná malba na venkovní zdi atletického běžeckého tunelu a tvoří studenti. Takže na to se těším, to bude zajímavé. No a o klimatizacích tady bude řeč. Dnes by nám měli přijet opraváři na tu naši tady ve studiu, ale já tady budu mít odbornici, která se věnuje klimatizacím v rodinných domech a v bytech, jak u novostaveb, tak už u těch, kde si teď říkáme s tím přibývajícím teplem, že by bylo dobré nějakou tu klimatizaci si tam pořídit. Tak jaké jsou typy, druhy, to vám řekneme po 11. hodině.
0: Tak možná odborníci taky zapojíme, aby nám to tady chladilo.
2: Možná si jí zeptáme, v čem je zakopaný pes.
0: Ano, když je po 20 stupňů, funguje výborně. Tak děkujeme, Jitko, za pozvánku a těšíme se na dopoledne.
2: Taky, v 9 začínáme.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Hezké ráno, jsou tady zprávy, které přináší Michaela Spáčilová.
6: Půl deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravy křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury dostalo i 15 žadatelů v Pardubickém kraji. Chodníky za 10 milionů korun staví třeba v Bělečku na Pardubicku. Nový přístup k železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku. A v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé v Chynice. Vraclav na Orlicko-Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních i sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí provoz v sobotu 30. května. Ceny vstupného letos zůstávají stejné jako loni. Areál nabídne hned několik novinek. Kromě ždímaček na plavky budou moci návštěvníci využívat také novou budovu s 19 toaletami. Senát dnes začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové-Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí. A ještě krátce ze sportu. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále si ve čtvrtek zahrají s Finskem. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který povane místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dopravní komplikace čekejte ve Vysokém Mýtě na Hradecké ulici na silnici první třídy číslo 35. Tam bourala 4 auta. V místě je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stojící kolona je tam z obou směrů, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: No tak pusu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 27. května. My dál sledujeme aktuální dění. Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování. Poukázal na presumpci neviny. Znovu rozhodne soud v Ústí nad Orlicí. Další zprávy nabídneme v 9 hodin. Teď se budeme věnovat hudbě a mezinárodnímu hudebnímu festivalu Letohrad, který odstartuje už tuto sobotu 30. května. Bude to 35. ročník. Naším hostem je organizátor pan František Vaníček. Pěkné ráno, vítáme vás.
1: Dobré ráno.
0: Tak je to už půlkulaté výročí toho festivalu, pořádná řádka let. My tady každoročně vzpomínáme na ty úplné začátky, které se datují až do roku 1989. Původně to byl Varhanní festival. Tak nám můžete zase připomenout ten úplný počátek celého festivalu. Jak to všechno začínalo?
1: My jsme chtěli oživit kulturu nejdříve pouze v Letohradě, kde se nám zdálo, že před dobou revoluce nebylo tolik koncertů vážné hudby a bylo nám to líto, protože přeci jenom ta historická tradice tam byla. Snažili jsme se oživit, především, jak jste říkal, varhanní koncerty, ale postupně jsme rozšiřovali radius toho festivalu i do okolních obcí a měst a dnes je to vlastně festival celého Ústecko-Orlicka.
0: A v porovnání s těmi začátky má ten festival pochopitelně mnohem větší zvuk, je známější, lidé už o něm vědí. I jako organizátoři si připadáte jistější už po těch letech.
1: Máte pravdu, že tam jsou tradiční vazby, ale přichází noví starostové města, obcí. Já jsem velice rád, že i ti noví mají neustále zájem a vědí, že to má význam jak pro jejich obec, město, tak pro celý region a je to skutečně akce tradiční, tak jsme zavázáni v ní pokračovat.
0: Daří se vám lákat i světové umělce. Čím je lákáte na tento festival?
1: Ten festival je zajímavý jednak v oblasti varhanní hudby. Je tam několik koncertů světových umělců z Itálie, i z Tajvanu, z Polska sousedního. A já si myslím, že je to právě tou přátelskou rodinnou atmosférou. Přeci jenom je to trošku menší festival, než třeba Smetanova Litomyšl. Přijde také sice trochu méně diváků, ale máme plné sály, plné kostely a je to skutečně tradiční věc a ta atmosféra je tam úžasná.
0: Ta domácí atmosféra, některé diváky znáte už i třeba osobně, že chodí pravidelně každý rok, jsou tam skalní fanoušci.
1: Říkal jste, že 35. ročník, tak už chodí děti těch skalních fanoušků, ale máte pravdu, vždycky třeba čekáme na jednu místní obyvatelku, která chodí jako jedna z posledních, tak to jsou takové úsměvné už historky, které samozřejmě za těch 35 let jsou s pořádáním festivalu spojeny.
0: Připomeneme, že i v roce 2019 se festival dostal na seznam nejvýznamnějších kulturních událostí Pardubického kraje. Tak co to pro vás znamenalo právě to zapsání do seznamu tváře našeho kraje?
1: Je to především uznání významu této akce. Je to i určitý závazek, už jsem tady o tom hovořil, abychom v pořádání této akce, ono to není jednoduché, je to založeno na dobrovolnické bázi, tak i touto cestou bych chtěl všem spolupracovníkům poděkovat za to, že se každoročně účastní tady toho pořádání, ale je to také samozřejmě určitá finanční stabilita, protože to je spojeno i s finančním příspěvkem Pardubického kraje a musím říci, že nám to pomáhá také lépe oslovit i další sponzory, kteří vidí, že je to akce nějakého minimálně regionálního, ale myslím si, že nadregionálního celostátního významu.
0: Naznačovali jsme, že začátek letošního festivalu bude tuto sobotu 30. května, bude to v Letohradském domě kultury, tam se budou i předávat ceny města. O 7:30 večer to začne?
1: Ano, v sobotu o 7:30 večer, bohužel už máme vyprodáno, díval jsem se dnes ráno, jsou tam poslední dvě stupenky, takže kdo zareaguje první, tak je má. Těšíme se na to, vystoupí Filharmonie Hradec Králové s unikátním programem koncert nejen filmových melodií, to znamená, uslyšíme známé filmové melodie od Sedm statečných, samozřejmě filmová hudba Ennia Morriconeho a dalších. Bude to úžasný program a moc se na to těšíme.
0: A tam je ten přesah z té vážné hudby k takovému tomu populárnímu pojetí. Na to hodně sází organizátoři, určitě i vy, že přivedete široké publikum.
1: Je to zajímavé, nejsou to skutečně jenom posluchači vážné hudby, takzvané vážné hudby, ale i těch dalších žádrů. Snažíme se to propojovat. My jsme v minulosti měli i spolupráci s festivalem Jamrock, který sice v Letohradě se koná dále, ale pod jiným pořadatelem, takže už ta spolupráce není tak intenzivní. Věřím, že v budoucnu ji třeba navážeme. A tak ten první koncert nese podtitul Music in Diversity, hudba v rozdílnosti.
0: A ještě se tady dívám, že moderovat bude Jiří Václavek z České televize. Ten bude v neděli hostem záletu Aliny Zárybnické u nás po 9. hodině, aby se nám to
1: ano,
0: takhle
1: takže
0: propojilo.
1: Tady příslušnosti v Pardubickém kraji.
0: Naším dnešním hostem je František Vaníček a povídáme si o mezinárodním hudebním festivalu Letohrad. Jak už jsme říkali, 35. ročník začne teď v sobotu 30. května a hned po písni budeme pokračovat. zpívat teď bude Marie Rotrová.

0: Dvě minuty po 8:45, středa 27. května. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si povídáme o 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad. Začíná tuto sobotu 30. května. Naším hostem je za organizátory pan František Vaníček. Mimochodem, kolik je vůbec organizátorů kolem festivalu?
1: Je to několik desítek dobrovolníků, skutečně nemáme finanční prostředky na to, abychom platili profesionální, třeba jako Smetanova, Litomyšl, a jsem za to velice vděčný, že nám lidé pomáhají.
0: My jsme tady probrali ten zahajovací koncert, gala koncert, který bude teď tady o víkendu v Letohradském domě kultury. Tak v názvu je Letohrad, ale jinak jsme už tady naznačovali, že nejste jenom v Letohradě, zdaleka i na jiných místech. A příkladem třeba v neděli můžou být Mistrovice, tamní kostel svatého Jana a Pavla. Co tam nabídnete?
1: Máte pravdu, ten festival trvá v letošním roce celkem 9 dní a nabízí 9 koncertů, to je zajímavé, byť to není, že každý den, máme po víkendu 3 dny volna, ale 3 dny jsou také koncerty takzvané dvojáky, 2 koncerty za den. Vy hovoříte o tom druhém koncertu v takovém malém, zajímavém kostele v Mistrovicích, který má moderní design, moderní výmalbu, že když tam někdo vkročí, tak se diví, že je v kostele, tak tam nás čeká koncert Karlovarského smíčového kvarteta se zajímavým programem Vivaldiho čtveroročních dob v úpravě pro kvartet a také polský varhaník Jan Mroček. Ne stejný program, trošku s obměnou zazní potom ještě v podvečer v 18 hodin v kostele v Jablonem nad Orlicí, tak se moc těšíme.
0: Jaké to je pro hudebníka zahrát takhle ten dvoják, jak říkáte, 2 koncerty v jeden den na různých místech?
1: Tak já, protože jsem varhaník, tak jsem dokonce někdy hrál 3 koncerty za den, tak je to poměrně náročné. Tady ten přejezd Mistrovice Jablone je kolem 7 kilometrů, takže to problém není, ale já jsem přijížděl třeba i 500 kilometrů. Koncert v poledne, koncert podvečer a ještě večer, takže to samozřejmě náročné je.
0: A to místo potřebuje umělec nějak nasát atmosféru místa, kde hraje, nebo to je jedno, prostě zahraje jako profesionál, je mu to fuk, jak se říká lidově.
1: Musí se přizpůsobit, musí nasát tu atmosféru, zvyknout si na akustiku, ale samozřejmě, když si přenese svůj nástroj jako smíčové kvarteto, tak ta adaptace je jednodušší. Pro varhaníky je to náročnější, protože on se musí přizpůsobit úplně cizímu nástroji, který nezná, tak já to vím ze své vlastní zkušenosti. A varhaníci přijíždějí většinou o jeden nebo o 2 dny dříve. Třeba v letošním roce tajvanská varhanice přijede dokonce o 4 dny dříve, aby se adaptovala časem a především na těch nástrojích, kde bude koncertovat.
0: No, ta tajvanská varhanice, to je pro někoho možná exotika, ale to nebude u vás první vystoupení, právě její.
1: Shaoyi Yu vystupovala na Letohradském festivalu již před 4 roky. Za své vystoupení získala cenu Grand Prix, kterou každoročně udělujeme za nejlepší hudební výkon na festivalovém pódiu. Vystupovala mimo jiné také na festivalu Smetanova Litomyšl, tak jsme velice rádi, že přijala naše pozvání a přicestuje znovu. Ona se hodně věnuje takovým moderním technologiím propojení klasické hudby a AI technologií a zvuku, obrazu spojeného, tak se moc těší na její vystoupení. Ona bude mít 2 vystoupení, jednak v Horní Černé a potom také ještě v sobotu 6. června v Letohradě.
0: Pak tady vidím třeba i kostel Výprachtice, kostel Lukavice, to bude v pátek 5. června, i tam můžeme pozvat určitě.
1: Ano, tam budou 2 rozdílní italští varhaníci, jeden se specializuje na starou hudbu a druhý na hudbu romantickou. Tam je zajímavé spojení s pěveckým sborem nebo ansáblem Anre, který se věnuje raně barokní vokální hudbě, a zajímavostí je, že ten koncert druhý v Lukavici se koná o 9:30 večer. To je taková tradice, že jeden z těch koncertů vždycky je nějakou noční dobu při svíčkách, v krásné atmosféře, a potom i po koncertě, když diváci odchází, tak i venku máme takové speciální osvětlení, tak to jsou koncerty, o které je veliký zájem.
0: Sobota 6. června, to už jsme v klášteře Králíky, tady uvidíme polská vystoupení na housle a na varhany, je to tak?
1: Ano, to jsou manželé peručtí z Polska, kteří už vystupovali na festivalu také před několika lety, a využíváme toho překrásného magického prostoru kláštera nad Králíky, kde je samozřejmě krásný nástroj, je tam krásná akustika, krásné prostředí, tak tam je jeden z těch nejdůležitějších koncertů festivalu.
0: A dostáváme se už do finále, do závěru neděle 7. června. Co ta přinese?
1: Budeme letošní ročník festivalu končit v kostele v Letohradě na Orlici, v takovém moderním kostele, a zazní zajímavý program. Možná rámcujeme celý festival filmovou hudbou. Tady vystoupí pěvecký sbor z Nového Města nad Metují s komorním orchestrem Univerzity Hradec Králové, která je spolupořadatelem hudebních festivalů v Letohradě a představí nejkrásnější sborové melodie. Ono to bude od hudby renesance až zase po 20. století a budou tam písně od skupiny ABBA a nebo z muzikálu Andrew Lloyd Webber. Velice zajímavý program.
0: Tak ten program skutečně zajímavý celý, nejenom v tu neděli 7. června, jak se tak dívám, snad jsme prošli všechno z toho programu, nezapomněli jsme na nic?
1: Já si myslím, že jsme pozvali na všechny jednotlivé koncerty.
0: A ještě nám můžete říct, jak se těšíte na ten festival, až to všechno začne teď v sobotu?
1: Já jsem nadšený, pro mě to je hobby a radost a je krásné počasí, tak věřím, že přijde i hodně diváků a bude krásná zase, krásná atmosféra a moc děkuji za i podporu Českého rozhlasu, který je mediálním partnerem této významné akce.
0: Ano, i my děkujeme za spolupráci. Tolik tedy Mezinárodní hudební festival Letohrad, 35. ročník, už je na spadnutí a naším hostem byl organizátor František Vaníček. Tak děkujeme za rozhovor, ať se festival povede. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
3: Když jeme, pouze...

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výstavba multifunkční haly v Pardubicích by podle investora mohla začít ještě letos v létě. V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa porážkou s Kanadou 2-3, ve čtvrtfinále je čeká Finsko. V regionu dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Podnikatel a miliardář Petr Dědek chce začít stavět multifunkční halu v Pardubicích ještě letos v létě. O stavební povolení už požádal a důležitým krokem k výstavbě je podle něj i přijetí plánovací smlouvy s městem, kterou schválili zastupitelé. Dědek odhaduje, že by se v hale mělo pořádat 100 akcí ročně.
2: Jakmile budeme stavební povolení, tak vyjíždí bagry. Odhadujeme, že celkový rozpočet by měl být kolem 12 miliard. Samozřejmě globální situace je velmi složitá, nicméně pracujeme se všemi možnými riziky a sledujeme trh.
0: V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Město získalo dotaci na úpravu křižovatky za zámeckým parkem na výjezdu na Skuteč. Jsou tam navržené 3 nové přechody pro chodce a také inteligentní světelná signalizace. Opatření mají zvýšit bezpečnost dopravy. Náklady na přestavbu křižovatky radnice odhaduje na více než 4 miliony korun. Radnice v Ústí nad Orlicí chystá architektonickou soutěž na úpravy Mírového náměstí. Informuje o tom na webu, kde je zároveň anketa pro občany, kterou mohou vyplnit do 14. června. 3 otázky zkoumají, co mají lidé na náměstí nejraději, co jim naopak vadí, nebo jak by si ho představovali třeba za 5 let. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády na ministerstva začíná právě teď. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se sešel se zástupci odborů a rad, kterých se to dotkne. Část odborníků už předtím oznámila rezignaci, s krokem nesouhlasí. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pieta v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. Sport. Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
3: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek odpoledne v Curychu. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno, nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který povane místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Padlý strom překáží na silnici první třídy číslo 37 a to u Pardubic na úrovni Nových Jesenčan. Na místo jedou hasiči, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 9:04 a můžeme vám popřát dobré dopoledne. Právě začíná na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Připomínám, že je středa 27. května a v kalendáři jsou Valdemarové, tak všechno dobré přejeme. My opět budeme v této hodině vzpomínat na maturitu, třeba na takový svatý týden, plný učení a nervozity, nebo třeba na otázku z českého jazyka, kterou jste si vytáhli u ústní zkoušky. Pamatujete si na to ještě? Maturitní týden, to všechno tady probíráme v našem dopoledním seriálu a vy víc uslyšíte krátce před 10. hodinou.

0: Ale už za malou chvíli nám pár vtipů převypráví Zdeněk Izer. Ten to opravdu umí. Tak dobrý den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Nikdy je pointa vtipu tak nečekaná, že u návštěvníků rozhlasových zábavných pořadů spustí výbušné salvy smíchu, které neberou konce. No a právě teď uslyšíme, že přesně takové vtipy umí vyprávět Zdeněk Izer.
1: Reporter, jak se ptá Bači, říká, a ví takto, ako dlho tu býváte v hore? A on, tu v hore jsem 43 rokov. 43 rokov. A sousedou máte tu? Nie, sám jsem tu, sám. S ovečkami aj s brecháčom, sám. Jaj, no ale poznáte také veci, čo ja viem, kto je vo vláde. Nie, nie, nemám elektrína, tá ani televízia. No ale také veci ako bezpečný sex, to poznáte, nie? Hej, hej, označím si tie, čo kopú.

0: Je 9 hodin 16 minut, jste naladěni na pohodových dopoledních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a podíváme se, co se děje v Pardubicích v našem krajském městě. Tyršovo nábřeží na levém břehu Chrudimky oživí barevní cválající koně, hokejisté, atleti a basketbalisté. Rozsáhlá malba na zdi za tělocvičnou Sokolovny bude dílem žáků základní umělecké školy v Polabinách. Velkoformátové obrazy tvoří pomocí šablon, štětců a sprejů právě v těchto dnech.
1: Já teď stojím přímo u zdi za Sokolovnou, která se teď mění ve street artové umění. Mám u sebe žákyni základní umělecké školy v Polabinách, Anu Skořepovou. Ano, jak ti to jde od ruky?
2: Dobře, začínáme už s koňma tady. Já dělám vlastně teď jenom koně. A dělá se mi to dobře, už mi to přijde, že jsem tak jako dostala do ruky a je to lepší. Ještě teda budeme muset začistit potom, ale od ruky to jde dobře.
1: Tady to je výjev z Velké Pardubické, předpokládám, takže cválající koně s jezdci.
2: Ano, ten trzavý, to je Železník s panem Váňou a tady ostatní, to jsou prostě koně.
1: No a s námi je teď tady učitelka základní umělecké školy v Polabinách, Veronika Korbelová.
3: Pro děti je to obrovská příležitost, protože jako při výuce v Zušce se rozhodně nesetkáme s takhle obrovskou plochou, ve které se musí zorientovat vlastně. A i ty malé kresby, které teďka zvětšují na zeď, je jako těžký si to představit a všechno jako dostat do toho obrovského rozměru. Takže to je pro ně zase další zkušenost jako s další technikou a s takhle velkou plošnou prací.
4: Ta zeď byla ošklivá, nebyla hezká. Já si myslím, že to tady úplně nádherně zkrášlí celé to pobřeží a hlavně náš atletický tunel.
1: Mluví Lenka Pařízková, starostka pardubického Sokola.
4: Na mě ty jsou výborné, protože sport patří k Sokolu a Sokol to není jenom sport, ale je to i kultura a vzdělávání a výchova, takže tady se vlastně snoubí úplně všechno dohromady.
1: Kluci, co říkáte na to, že tady takhle můžete tvořit?
5: No, mně to přijde super. Graffiti to úplně není přímo, ale tak pracujeme se sprejema a natírali jsme i ty těma barvama tu stěnu jako s válečkama. Spíš je to taky jako malířství na
1: malba.
5: Stěny. Malba na stěny prostě. Vincent Papp.
1: Nový umělecký mural na Sokolovně by měl být hotový do konce tohoto týdne. Město na výzdobu zdi dalo přes 300 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
5: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
4: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: současných vedrech se rádi osvěžujeme, ať už obyčejnou vodou nebo vlažným čajem, ten je prý ideální. Někdo si koupí zmrzlinu, někdo si dá vinný střik anebo pivo. Jak je to s tím alkoholem? Teď mě docela překvapila zpráva, která vyšla v ČTK. Tradiční vinařství z Novín Znojmo uvedlo v minulých dnech na trh víno v plechovce. Počátkem letošního roku pak představilo novou nízkoalkoholickou řadu. Firma tím reaguje na měnící se preference části spotřebitelů a rostoucí poptávku po menších formátech a lehčích stylech vín. Mladší zákazníci totiž častěji hledají právě menší formáty a nižší obsah alkoholu. Podle studie Wine Market Council generace Z a mileniálové stále více řeší zdraví, kvalitu spánku, energii i celkové množství vypitého alkoholu. Až 24% mladých respondentů uvedlo, že změnili množství nebo typ konzumovaného alkoholu právě kvůli zdraví a životnímu stylu. Zatímco dříve bylo běžné otevřít doma klasickou sedmičku, vypít ji během večera, ve dvou nebo s návštěvou, dnes část zákazníků hledá praktičtější varianty a právě proto roste zájem o ty menší objemy ve formátu plechové. Která nevím, ještě jsem víno z plechovky nepila, ale proč ne? Pojďme za jazykovědkyní Dagmar Magincovou. Jestli pak víte, co je to turkyň? S Tureckem to tedy nemá nic společného.
1: Ve svém proslulém herbáři aneb bylináři Pietro Andrea Mattioli píše: pšenice aneb žito, kteréž my tureckým nazýváme, slušně slouti má obilí indiánské. Neboť v západní Indii a ne v turecké zemi aneb Ázii roste, jak se mnozí domnívají. Herbář vyšel česky roku 1596 a v citované kapitole tedy upřesňoval, že plodina, která se v Čechách začala pěstovat pod názvem kukuřice a na Moravě pod názvem turkyň, pochází ze západní Indie, tedy z Ameriky. A že pojmenování turecká pšenice, zkráceně turkyň, nesedí. Jenže to, co k nám přicházelo z východu, zkrátka dostávalo přívlastek turecký.
0: Tak, nevím, jestli v tom máte úplně jasno, ale bylo to o obilí a o kukuřici turkyň. No a zítra si řekneme něco o slůvku atrament. To už možná... Nikdo tuší, co by to mohlo být. Pokud ne, poslouchejte opět zítra v tomto čase.

0: Máme tady jednu praktickou babskou radu, co pomůže na oteklé nohy. Tak si to poslechněme.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tahle písnička se Jiřímu Kornovi opravdu povedla. 9 hodin 48 minut, stále jste na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. V seriálu Týdne se každý den věnujeme takzvané zkoušce dospělosti, tedy maturitě. Zkouška z českého jazyka obsahuje mimo jiné seznam literatury, ze kterého si studenti vybírají knihy k ústní části. Jak zjistil redaktor Vilém Branda, některé střední školy seznam povinné četby postupně omlazují. Několik titulů současných autorů zařadilo na seznam i Gymnázium doktora Emila Holuba v Holicích. Jak říká učitelka češtiny Charlotte Uhrinová.
1: Máme tady novější knížky, například Johna Greena a jeho Hvězdy nám nepřáli. Najdou se tady ale samozřejmě i nějací čeští autoři, je tady třeba Alena Monštajnová se svojí Hanou.
2: Ještě mi řekněte, z čeho se skládá celá ta maturitní zkouška z českého jazyka, protože my teď mluvíme o té ústní části.
1: Maturitní zkouška z češtiny se skládá také ze slohové části, kterou studenti píší jako sloh jako první, potom z didaktické části, která je vlastně společná část maturitní zkoušky úplně pro všechny, a pak tedy ta ústní, která je na každé škole individuálně.
2: Která část je nejtěžší pro studenty, které se nejvíce obávají, nebo je to opravdu čistě individuální?
1: Nemyslím si, že by se dalo jednoznačně odpovědět na to, čeho se všichni celoplošně nejvíc bojí. Obavy panují tak nějak napříč. Se studenty například vždycky v hodinách, které věnujeme běžně slohům, potom hodně probírám právě ty útvary, píšeme různé didaktické testy, které si vyhodnocujeme na nečisto, a snažím se co nejlíp připravit, protože vnímám, že to napětí je vlastně celoplošné.
2: Sama jste říkala, že ta zkouška má několik částí, to znamená, že se táhne delší dobu, několik týdnů to trvá. To období musí být určitě stresující pro studenty. Je to stresující třeba i pro vás, pro učitelský sbor? Je to složité období?
1: Ano, i když se většinou tohle období samozřejmě udává jenom v rámci několika týdnů, tak je to pro nás příprava prakticky po celý rok, ale je pravda, že není zas až tak rozsáhlý ten maturitní zkoušecí týden, protože například díky certifikátům z jazyka, které se už dneska mohou studentům uznat jako součást maturitní zkoušky, se nám poměrně dost pokrátí čas na to zkoušení.
2: Když mluvíme o tom stresu, vybavíte si třeba vaši maturitu? Vybavují se vám vzpomínky na tu vaši maturitu, když vidíte své studenty na tom potítku nebo na té zkoušející lavici?
1: Ano, vidím ji před sebou vždycky, když na studentech vidět, že si vytáhli otázku, kterou nechtěli, protože já to měla kdysi stejně. Proto jim celé roky říkám, už dopředu, že je důležité si manifestovat to, co si opravdu přejí.
0: Zítra vám popíšeme, jak vypadá praktická část maturitní zkoušky grafické školy v Přelouči, takže z Holic skočíme do Přelouče.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

látku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kamradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: může stát Miroslav Hlaváč. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. Základní a mateřské školy v Pardubicích dostanou od města více peněz na platy nepedagogických pracovníků. Rozhodli o tom zastupitelé. Radnice tak reaguje na zákonné navýšení platových tarifů ve veřejné sféře, které platí od 1. dubna letošního roku. Mezi 51 školských zařízení rozdělí nově 27 milionů korun.
1: Školy a školky zřizované městem použijí peníze na dorovnání platů do úrovně zaručené mzdy a na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Podle magistrátu jde v tomto případě o 419 úvazků neučitelských profesí. Kromě uklízeček a školníků to jsou i kuchařky nebo účetní. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Moravská Třebová dokončila modernizaci budovy, ve které sídlí oblastní charita. Přestavba se týkala sociálních zařízení ve dvou patrech objektu a bezbariérového řešení a stála 3 miliony korun.
2: Hlavním cílem stavebních úprav byla celková rekonstrukce prostor sociálních zařízení, výměna vnitřních rozvodů a sanitární techniky. Součástí projektu byla i renovace dřevěných dveří, rámu oken a odstranění starých stavebních bariér. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
0: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu světového šampionátu prohrou s Kanadou 2-3, obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Zítřejší čtvrtfinále Česko-Finsko začne v Curychu v 16:20. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní, který povane místy s nárazy a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte v Ústí nad Orlicí. V Lochmanově ulici bouralo nákladní auto s autobusem. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné a hasiči uklízejí naftu na silnici v Chrudimi v Sečské ulici. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A nás čeká velmi pestrý program v této hodině. Možná si vzpomínáte na anketu Alej roku, která letos měla svého zástupce přímo z Pardubic, a to alej mezi Měticemi a Nemošicemi. A za tohle úspěšnou reprezentaci nabídla organizace Arnika městu zdarma speciální ošetření stromů půdní injektáží. Té se nakonec dočkali tři lípy v Černé Zabory a my jsme byli u toho, takže nabídneme reportáž. No a když už jsme u toho o lese, tady máme nádhernou knihu Petra Volebena a soutěž. Žijeme o ní v soutěži Věřte, nevěřte, taky v této hodině.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Máme tady pozvánku od Agentury ochrany přírody a krajiny přímo z regionálního pracoviště Východní Čechy. A píše se tu, srdečně vás zveme na komentovanou procházku do přírodní památky u Pohránovského rybníka do severovýchodního cípu toho rybníka. Projdeme se podél rybníka, zaposloucháme se do zpěvu ptáků. Vše o jejich životě v této lokalitě vám povypráví ornitolog Milan Růžička. Některé ptáky okroužkujeme a řekneme si, proč se to dělá a jak je důležitý monitoring. K pozorování bude k dispozici stativový dalekohled. Bude to zítra, což je ideální, protože zítra nemá být takové vedro. Čas a místo srazu, ještě to je důležité, v 17 hodin u mostku mezi Pohránovem a Srchem na žluté turistické cestě. Mimochodem, Milan Růžička je skvělý vypravěč, nadšený ornitolog. Nedávno jsme si spolu povídali o jarním kroužkování u Bohdanického rybníka, to tenkrát bylo. A já jsem se ho ptala, jestli ho tam čekalo nějaké ornitologické překvapení.
1: No, pro mě bylo veliké. Poprvé v životě jsem tam chytil a okroužkoval konipasa lučního středoevropského. A mně se to poštěstilo poprvé. Chytil jsem dokonce dva a jeden už měl kroužek, takže jsem to ještě dneska honem za tepla posílal do kroužkovací stanice a jsem zvědavý, jestli to bude opravdu místní pták, který tu ryma pravidelně protahuje, anebo jestli třeba ten kroužek je odjinat.
0: No tak možná nějaké další překvapení nás čeká u Pohránovského rybníka. Jak jsem říkala, sraz je zítra v 17 hodin u mostku mezi Pohránovem a Srchem na žluté turistické cestě. Vy, kdo se chcete něco dozvědět o zajímavém ptactvu, o tom kroužkování a tak dále, máte jedinečnou příležitost.

0: Tři stoleté lípy v Pardubické Černé Zabory byly včera ošetřeny speciální půdní injektáží. Tahle metoda pro vzdušní zeminu u kořenů vpraví do ní živiny a také mikroskopické houby, které zadržují vlhkost. Zásah prodlouží životnost stromů a zlepší jejich odolnost v horkých letních dnech. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, městský obvod získal tuhle službu zdarma, a to jako odměnu za účast v anketě Alej roku.
1: Tohle je ta injektážní jehla, teď to sestavuju vlastně dohromady, celou tu jednotku, že se skládá ze tří dírů, té přívodní hadice, té vlastní injektážní jehly a potom tady toho stroje, do kterého se dává ten materiál a který vlastně dávkuje ty směsi.
2: Říká Michal Hausenblas z firmy Grown, která tady v Pardubicích v Černé Zabory bude ošetřovat stromy speciální metodou.
1: Ta metoda se jmenuje půdní injektáž a funguje jako na dva způsoby. Jeden je vlastně, že do té půdy dostaneme vzduch a uvolníme, provzdušníme, načehráme, a druhá fáze je vlastně, že tam dáváme materiál, který zlepšuje ty půdní podmínky. Upravuje třeba takhle typicky u silnice, ta půda většinou hodně zasolená, hodně zutněná, protože čas od času přesto přejde nějaký auto a tím pádem jsou vlastně udušený, ty kořeny se potom jako hůř dostávají k živinám.
2: Klára Hausenblas z firmy Grown teď značí trávu.
3: Jsou to označení těch míst, kde budeme aplikovat tu půdní injektáž, protože je to travnatý porost, protože ty stromy nemají úplně velký prostor. Je tady komunikace, jsou tady chodníky, takže vlastně budeme injektovat jenom v tom travnatém porostu, ale v ideálním případě se vlastně injektuje podél prstence po okopové hraně koruny stromů.
2: Půdní injektáž pomůže třem vzrostlým lipám křížku na křižovatce ulic Hostovická a ke Kobelnici. Ošetření získal obvod zdarma za účast v anketě Alej roku ekologické organizace Arnika, jak doplňuje Petra Vašíčková z úřadu městské části Pardubice 4.
4: Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let. Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v aleji Nemošice Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná.
2: Při půdní injektáži se ke kořenům střikují živiny a prospěšné houby, díky kterým strom lépe roste a snáze zvládá sucho a horko.
3: My používáme směsi, které jsou čistě organické, to znamená, že do půdy vpravujeme jenom to, co tam vlastně správně má být, tak aby ten půdní edafon vlastně fungoval dobře, takže jsou to mykorýzní houby, jsou to prospěšné půdní bakterie, to biohel, jsou to všechno složky, které vlastně normálně můžeme v půdě jako nalézat. Takže si myslím, že ať se jedná o menší stromy, o vzrostlé stromy, o památné stromy, tak tato technologie je vždy použitelná a vždy prospěšná tomu stromu.
2: Složení směsi se přitom upravuje podle potřeb každého stromu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
6: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
5: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
4: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin, 27 minut a taková otázka na vás. Jsem zvědavá, jestli pak už máte zasázená rajčata, papriky a okurky na venkovních záhonech. Od zahradníka Radka Škody ze zahradnictví Časy jsem se dozvěděla, že lidé vzali tuto zeleninu o víkendu útokem. A o co byl největší zájem?
1: Nejvíc jdou teď okurky už po těch zmrzlých, rajčata taky, papriky. A co se nám hodně začalo prodávat, tak se prodávají ty minihadovky takový. Máme je tady i vyroubovaný formě.
0: Můžu mrknout na ty minihadovky?
1: To jsou vlastně, takhle jsou roubovaný. Roubovaný, ty mají plody asi tak 20 cm a myslím si, že se staly hodně žádanýma teďkon.
0: A to si taky pěstujete sami tady?
1: Tak, taky sami.
0: Že už někdy v zimě začínáte?
1: Tak, u těch roubovaných tam to je náročnější, roubuje se to na dýni. V domácích podmínkách málo komu se to povede, tomu opravdu chce dostatečnou vlhkost a dostatečný teplo na to, aby se to uchytilo, když se to naroubuje. A takže musíte nejdřív vyset dýně i sazenice okurek a pak se to roubuje. S těma kolíčkama se to vždycky přidrží. Aha. A ono to, když to má dostatečnou vlhkost a dostatečný teplo, tak to krásně se spojí. A pak už vlastně je finální rostlina, akorát je u nich podmínka to, že se nesmí vsadit nad ten roub do země, musí být vždycky pod tím roubem.
0: Aha. Je to pracnější, ale zase možná kvalitnější potom
1: tak,
0: ty plody.
1: Je tam větší výnosnost plodů a měla by být víc rezistentní proti plísni.
0: No a když se podíváme tady na tu sadbu rajčat a paprik, v dnešní době je tak obrovský výběr, že člověk neví, kam dřív skočit. A když tady máte rajče, tyč a teď nějaká odrůda, další. Rajče, tyč, další odrůda. Tak poraďte.
1: Tak, máme tady tyčkový rajčata, asi 6 druhů velkoplodejch, klasických, což bych doporučil třeba tornádo nebo typo, to jsou takový ty základní opravdu výnosnější odrůdy. Pak tady máme asi 6 nebo 8 druhů v takových datlových, teď oblíbených rajčátek.
0: Jo, i na balkóny,
1: tak,
0: se
1: balkónový. Ty tyčkový datlový jsou hodně výnosný, v podstatě dobře se skladují a jsou velice chutný, jako velice sladký, takže ty děti to mají rádi třeba hodně.
0: Takže taky doporučujete.
1: Tak, doporučuji
0: a z těch taky. Paprik?
1: Z těch paprik, tam se záleží, některé odrůdy jsou jenom pouze do foliáku, který se dají pěstovat jenom ve foliovníku nebo ve skleníku. A pak jsou pro pole, které vyrostou lehce na pole. Většinou to jsou ranější odrůdy, jako je rubínova, ami, nebo ten i ten goldus může být ven.
0: Ano, takže tady je potřeba opravdu, abyste tady byl a lidem poradil.
1: Trošku poradit, aby dobře zvolili. No.
0: Ano, jste tady teď teda od rána do večera.
1: Teď to je hodně náročný, to je.
0: Těší vás ta práce?
1: Ano, jo, už to dělám 30 let a stále mě to těší.
0: Tak zdravíme do Časů a za chvíli budeme soutěžit o knihu Lesní škola Petra Volebena z nakladatelství Kazda.

0: Jste připraveni na soutěž?
1: Věřte, nevěřte.
0: Já snad ano a pevně doufám, že taky, že se opět zúčastníte a že vyťukáte naše telefonní číslo 726 46 48 48. Hrajeme, jak už jsem říkala, o knihu, která se jmenuje Vítejte v lesní škole Petra Volebena. Je to pro celou rodinu. Hezky se tam dá dětem vysvětlit to, jak funguje les a třeba i to, kolik litrů vody vypije za den statný buk. Kolik byste si tipli? No, protože tady máme soutěž, tak nemusíte tipovat. A já vám to řeknu. Je to 500 litrů vody denně. Ano nebo ne? Když budeme počítat, že člověk za den vypije kolem 2 litrů, tak vzrostlý buk vypije stejné množství vody za den jako 250 lidí. 500 litrů vody denně. Už jste si to rozmysleli, vidím, že už máme plno, tak pojďme na to. První, to má vždycky nejtěžší, to je takzvaný vykopávač a dnes to bude. Dobrý den, kdo pak?
2: Dobrý den, dnes to je Helena.
0: Ano, zdravíme, no, paní Heleno.
2: Je to strašný číslo. No a já vám budu věřit.
0: Teď si vezměte ten les, co tam je stromů a teď, kdyby každý vypil takové množství vody, no... To, budete věřit.
2: Je to dub, je to rodu mužského, tak určitě hodně pije.
0: Ano, tak takhle na to jdete. Dobrá teorie, paní Heleno. Díky za zavolání, hezký den. Naschledanou. Co si myslí další z posluchačů? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak už jsem napnutá, už se těším na to, co mi k tomu řeknete.
3: Dobrý den, tady je Alena z Pardubí.
0: Ano.
3: No, já bych vám taky věřila.
0: Taky, vy vždycky s manželem typujete.
3: No, no, no, no, no, no.
0: Těch 500...
3: Dneska se manžel nezúčastní, já, ale jako zkusím vám věřit. Je to hodně, ale já si myslím, že i ty stromy vypařejí něco za sebe. Teď oni by, jako že jo, vypijou a...
0: No to mi taky, že jo, to každý
3: no,
0: tak
3: jistě,
0: vypaří
3: jistě.
0: Z toho.
3: Ale těch 500 litrů bych věřila.
0: Aha, takže 500 litrů vody denně, že takový statný buk vypije. Vy jste věřila.
3: To bych věřila. Aha. Uvidíme.
0: Dobře,
3: jak to bude.
0: Dobře. Máme to tady propočítáno, jak jsem říkala, že stejné množství vody vypije teda asi tak 250 lidí za ten den, jako jeden buk. Kolik pak vy vypijete, paní Aleno, litrů vody? Denně teďka, když
3: no,
0: jsou ta vedra.
3: Tak já moc ne. No. Já jsem hříšník, já moc ne teda.
0: Tak se nutíte do toho, dělat... snažíte se aspoň.
3: Mělo snažím to... se, snažím, ale jako nemám potřebu pít tolik, potřebovala bych, jo, ale musím se nutit.
0: Ano. No, nejste sama. Tak jo, děkuju, pohodový den taky. A naschledanou.
3: Taky naschledanou, pěkný den.
0: Dobré určitě připomenout ještě, jak moc důležité je ten pitný režim v těchto dnech dodržovat. Tak a máme ještě posledního volajícího a to bude, dobrý den.
4: Dobrý den, Jaromír Zázavý.
0: Dobrý den, Jaromíre. Tak dneska jste jako třetí, máte šanci se vyjádřit k tomu, k těm litrům.
4: Šanci. No, mně se to zdá strašně moc. Já když si představím, že tam bude stát 10 dubů vedle sebe, že by vypili 5000 litrů vody, to za den to je strašně moc, kde by to vzali. Já bych dneska nevěřil, zdá se mě to číslo trošku hodně.
0: Aha, dobře. Dobře, však máte na to právo věřit. Zdá se vám to moc. Dobře, to je přesně ono, o čem je ta soutěž. To je ta dedukce naše, abychom trošku potrápili mozkové závity. Tak se to podařilo. Děkuji, pane Jaromíre.
4: Ty další, co píšou maily, to mají jednodušší. Ty si to vyhledají na internetu a pak jsou chytrý. Ale my volající, my to opravdu musíme valit z první dobré, z hlavy.
0: Přesně tak, jste šikula. Tak se mějte. Naschledanou, ať se vám daří dneska.
4: Děkuji moc krát, naschledanou.
0: I když zrovna tuhle informaci nevím, jestli se vám podaří vygooglit, já tvrdím, že ji čtu přímo z té knihy, kterou můžete vyhrát. Podle Petra Volebena tvrdím, je to pravda, že skutečně statný buk vypije za den 500 litrů vody. Zkuste věřit, nevěřit. studio.pardubice@rozhlas.cz

0: O čem se mluví?
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno Pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si její aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Dopisujeme tady ještě s naším učedníkem Adamem poslední jména. Maily chodí jako divé, děkujeme za ně. Bavíme se tady o tom, kolik litrů vody vypije za den takový statný buk. A třeba paní Zdena nám píše 500 litrů za den, to bych řekla, že je hodně, spíš tak půlku, tak nesouhlasím. Máme to dnes tak půl na půl, někteří tomu věříte, zvláště vy, kteří tam doplňujete ano, buk je tvrdé dřevo, mohlo by to tak být. A ještě nám tady třeba píše Anna z Desné, věřím vám a trochu bych se ohradila proti názoru, že ti, co píšou, to googlí. Mně by se ztratila radost ze správného typu. A já si myslím, že takových vás je většina, paní Anno, a moc si toho vážím, že vás to takhle baví a že soutěžíte. A ještě od paní Míly nám tady přišla zajímavost nějaká a je to fotka. Tak já tu fotku rozkliknu. Aha. A jsou to duběnky, o tom zase ale někdy příště. My tady teď máme téma buky a kolik takový statný buk vypije vody. No tak, nevím, jestli vás mám ještě chvilku napínat, možná ano, protože přišla teď shodou okolností zpráva ohledně toho vedra. Tropické počasí a nebývalé sucho působí nejen na lidi, ale také na zvířata. A měli bychom si uvědomit třeba na té zahradě, že ptáčci teď v této době vyvádějí mláďata a nejsou zvyklá na takové vedro, které přijde brzy. Teď je opravdu 30 stupňů, tak jako v létě, jako v červenci, v srpnu. Takže pokud máte možnost jim tam dát nějaké pítko, aby se mohli napít, tak by to bylo skvělé. No ale už vás moc napínat nebudu. Budu citovat z té knihy Petera Volebena. Každý tvor dostane několikrát za den žízeň, píše tady. Ani u stromů tomu není jinak. Vzrostlý buk vypije v létě až 500 litrů denně. Většině lidí stačí 2 litry, buk tedy vypije stejné množství vody za den jako 250 lidí. A proč to tak je? Vy jste tam někteří psali, vždyť neprší, kde by tu vodu vzali. Je to tady i vysvětleno. Zdravému lesu s listnatými stromy se nemůže nic moc přihodit, když dlouho neprší. Půda v lese je totiž jako houba. V zimě se úplně nasákne dešťovou vodou a zimní vodu si pak v létě buky a duby zase vytáhnou svými kořeny a vypijí. Takže ten letní déšť zase tak nepotřebují. Když ale po lese jezdí těžké stroje, hodně tuhle houbu zmáčknou a to stromům škodí. O tom už jsme si četli včera. Tak já tu knihu zaklapuju. Jeden z vás ji dnes dostane jako dárek. Jeden, kdo věřil té informaci. A Adam, zase to už je takový jeho úkol tento týden, vylosuje jednoho z vás. Těch lístečků je hodně dneska, těší nás to, tak co dneska bys to i po mně mohl přečíst, co?
1: Eliška.
0: Výborně, tak Eliška dnes získává výhru, moc gratulujeme, pustíme oslavnou znělku. A teď už tady máme kabáty a velice zveme i k poslechu po 11. hodině. Naším hostem bude žena, která se věnuje klimatizacím. Takže se budeme bavit o tom, jaký typ vybrat, protože to teplo zjevně tady bude stále větší a větší.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Za nové napojení průmyslové zóny zaplatí Chrudim desítky milionů korun. Pardubice chtějí rozšířit plochy pro legální graffiti. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí

0: výkupy pozemků, vysvětluje starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
1: Tam bude dost záležet na tom, jak se s těmi lidmi domluvíme. My tady máme nějakou hranu, za kterou jít nechceme, ale ten prostě, kdo bude chtít významně více peněz, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním.
0: V Pardubicích mají vzniknout další plochy pro legální grafity. Město zvažuje, že by lidé mohli sprejovat a malovat například v Fanenském podjezdu nebo v takzvané myší díře na Karlovině.
2: Pardubice chtějí pro legální plochy využít hlavně podchody a opěrné zdi. Podle radnice to má pomoct omezit nelegální sprejerství a zároveň dát prostor lidem, kteří se graffiti a street artu věnují. V některých lokalitách chce město dát prostor malbám inspirovaným pardubickou historií. První legální plochu pro graffiti nabídly Pardubice už v roce 2015. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Vraclav na Orlickou Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních i sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do výše 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
3: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
0: Na čtvrtfinále se český tým přesouvá do Curychu, zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále platí dopravní omezení na silnici 1/14 mezi Českou Třebovou a Třebovicemi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 11. hodině, začne radioporadna už za pár minut a tentokrát jsme pozvali odbornici na klimatizační systémy Janu Kopovou. Jestli uvažujete o klimatizaci dobytu nebo domu, tak jste na správné adrese. A kvůli současnému oteplování, jak jsme říkali už před chvílí, o tom přemýšlí stále více lidí. Jaké existují možnosti a jak vybrat tu nejlepší, tak to se dozvíme.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Tak se jdeme klimatizovat, dnes se to opravdu hodí. Přijela k nám odbornice na klimatizační systémy ze společnosti Saint-Gobain Jana Kupová. Vítejte, hezký den. Jak pak je venku?
2: Je tam teplo dneska.
1: My jsme tady takový zabednění, máme klimatizaci na 17 stupňů, je tady 27, nefunguje zjevně, ale vy jste nám ji nepřijela opravit, na to máme jiné lidi. Vy jste přišla nabídnout ty různé možnosti, jaké dneska jsou. Ono se to stále vyvíjí jako všechno, že? V této technické době. Můžete nám úplně na začátku vysvětlit, jaký je ten základ, princip klimatizace?
2: Takže co vůbec vlastně ta klimatizace je? Je to vlastně zařízení, které upravuje vlastně teplotu vnitřního vzduchu. A to vlastně i tak, že se tou klimatizací dneska může i vytápět, i chladit. Často ty klimatizace dneska už jsou jako modernější, takže oni dokážou upravovat vlhkost toho vzduchu, dokážou upravovat i vlastně nějaký obsah prachu a tak, takže i ten vzduch jako vlastně dokážou filtrovat. Jo. A nejzákladnější vlastně je klimatizace, kdy máte jednu vnitřní a jednu venkovní jednotku. To je takový, říká se tomu vlastně split systém, je to takový nejzákladnější jako model, který se dneska vlastně dává, řekla bych, do bytů, do rodinných domů, do všeho.
1: Co pak ta vnitřní jednotka, to není taková velká bedna jako ta vnější. My ji tady máme nad dveřmi, to je taky takové to běžné umístění.
2: To je standardní umístění. Nad těma dveřma je vlastně prostor, kde ta stěna není zastavená nějakým jako nábytkem, je to takový nejběžnější místo. Pokud se bavíme o nástěnných jednotkách, tak ty se dávají většinou nad dveře.
1: A co ta venkovní jednotka? To už je horší potom, když je malý balkón, aby se to vešlo.
2: Ty jednotky, čím vlastně to zařízení jako dlouho tady je, tak se samozřejmě jako vyvíjí, ty jednotky se zmenšují postupem času a pokud se bavíme o tomhle vlastně systému splitovém, tak ty venkovní jednotky jsou daleko jako menší a není s tím už ani problém umístit je na balkón, když se bavíme o bytech, ty jednotky jsou poměrně malé, takže tam není v tomhletom problém. Případně se můžou umístit na střechu, u rodinných domů potom je to jasný, že jo, tam se většinou najde nějaký správný místo na fasádě nebo na zahradě.
1: Aby to nebylo moc vidět.
2: Tak, aby to nebylo vidět.
1: Splitový systém, takhle se tomu říká?
2: Splitové jednotky, splitové ano. To znamená, jednotky. Že je jedna vnitřní a jedna venkovní jednotka. A pak samozřejmě ještě existuje takzvaný multisplit, kdy je více vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku.
1: Ano, takže to můžeme mít ve více pokojích, nebo přesně ve všech tak. pokojích, nebo přesně v horních tak. patrech.
2: Přesně tak, jo. Můžeme mít prostě jednotku v ložnici, v dětském pokoji, v kuchyni, já nevím, na chodbě, a stačí nám vlastně k tomu jedna venkovní jednotka.
1: Je jasné, že když už si zařizujeme úplně nový dům, tak si většina lidí pořizuje tu klimatizaci, už se přemýšlí o tom, že se otepluje, takže hlavně ta horní patra jsou většinou horká. Ještě se tomu dá nějakým způsobem předejít jiným. Vy jste tady mluvila o zateplení, to už je taky dneska samozřejmost, že?
2: Určitě vzhledem jako k energetické náročnosti těch budov, tak dneska už je to, bych řekla, takovej jako standard komfortního bydlení. Jo, ty novostavby musí být zateplený, většinou se i často uvažuje nad tím, že už tam jsou i venkovní žaluzie nebo rolety, což tam vlastně taky pomáhá udržovat to vnitřní prostředí jako v lepší teplotu tam.
1: Mnohem víc než ty vnitřní.
2: Určitě. Řekla bych, že ty klimatizace dneska už je to opravdu jako braný jako takový komfort toho jako bydlení. Je to nejčastější způsob, jak...
1: Nebo standard.
2: Ano.
1: Co pak? Nový dům je nový dům, ale když máme starý anebo starší byt a rádi bychom si tu klimatizaci pořídili, tak jaký je dnes výběr? O tom si řekneme víc za chvíli.

0: Tak už jsme tady zase pro vás a téma klimatizace, odbornice Jana Kopová. A teď tady řešíme, jaký typ klimatizace vybrat do staršího domu, třeba do toho horního patra, kde spíme, kde jsou dětské pokoje, anebo do panelákového bytu, druhé, třetí, čtvrté, páté patro. Pod střechou je úplně nejhůř v těchto dnech. Tak doporučila byste nějakou novinku, anebo jsme stále u toho základu, o těch klasických chlazení u těch nástěnných jednotek?
1: Tak co se týká vlastně toho horního patra, jo, tak když se bavíme teda třeba ještě i o podkroví, tak tam většinou bývá problém, že tam není dostatečný prostor nad těmi dveřmi. Tak tam můžeme umístit třeba parapetní jednotky, což vlastně jsou v podstatě takový jako radiátorky, když si představíte, tak je to vlastně prostor na tu jednotku, která je umístěna u podlahy. Jo, tak to je třeba jedna možnost, nebo potom tam můžou být umístěny jako klasický nástěnní jednotky nad těma dveřma. Těch možností je jako spousta, můžou to být různé jako designové jednotky, které mají různé barvy, různé tváry.
0: Že už to hezky i vypadá.
1: Ano,
0: a pořád zase vypadá. Venkovní jednotka,
1: To tam vždycky jako zůstává, ta venkovní jednotka.
0: Těžká otázka, jak se pohybují ty ceny, tak v průměru dokázala byste říct, třeba když chceme teda si vychladit tu ložnici v tom domě, jednu místnost, takže máme jednu jednotku v ložnici a jednu venku.
1: Vždycky teda jako samozřejmě záleží i na tom, jak je dlouhá ta trasa mezi tou vnitřní a venkovní jednotkou, jak je potřeba tam udělat případně nějaké stavební úpravy a tak, ale čistě za to zařízení si troufám tvrdit, že se pohybujeme nějak okolo 20-30 tisíc v nějakém prostě standardu.
0: Ty stavební úpravy, je to hodně náročné?
1: Záleží jak kdy, většinou, ale ty montážníci, kteří to dělají, tak jsou poměrně jako šikovní a dokážou si s tím velice jako snadno poradit. Jo, u té rekonstrukce vždycky musíme počítat s tím, že tam prostě bude nějaký prach, protože se musí dělat nějaký prostupy a tak. Musíte myslet na to, že se tam prostě buď musí udělat nějaká drážka, kde se to chladivový potrubí schová, anebo potom to může být schovaný v lištičkách, jo, v klasické takový bílá prostě lišta. Není to už tak jako designově třeba příjemný pro někoho.
0: Co uděláme, dáme tam lištu.
1: Přesně tak, jo, ale tam potom vlastně ty stavební práce v celku jako odpadají skoro všechny.
0: Je jasné, že prostě ty dvě jednotky musí být propojené nějakým způsobem. Nejde to ještě jako internet pěkně, jenom vzduchem, že by se to vedlo.
1: Přesně tak.
0: A třeba nastane ta doba už taky za pár let.
1: Je to možné, no.
0: Ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, to je rekuperace. To jsme tady řešili v předchozích dílech. A to je taky docela dobré, ale asi úplně to nevychladí, že?
1: Jako standardně rekuperace slouží k tomu, aby přinášela dovnitř do domu nebo do bytu čerstvý venkovní vzduch. Jo, takže samozřejmě existují nějaký už složitější potom jako systémy, kde do té rekuperace lze zapojit chlazení, ale u rodinných domů se s tím jako většinou nesetkáváme. To už jsou potom nějaký třeba nemocnice, školy, administrativní budovy, tam už ty systémy jsou potom daleko složitější, ale u těch rodinných domů většinou ty systémy jsou oddělený.
0: Ano, takže u rekuperace tam se nám hrne čerstvý vzduch zvenku, když to u té klimatizace se nám tady stále točí pořád dokola ten náš.
1: Přesně tak. Ochlazuje to vlastně ten vzduch, který je uvnitř té místnosti u té klimatizace.
0: Takže pak by to chtělo taky jednou za čas pořádně vyvětrat.
1: Přesně tak. A nebo pořídit si rekuperaci.
0: No, protože si všechno nejdřív utěsníme v těch novostavbách, tak pak musíme mít rekuperaci, navíc klimatizaci a už to jede.
1: Přesně tak.
0: My si za chvíli řekneme také něco o životnosti klimatizace, o údržbě a potom pro vás máme takové ty novinky, třeba stropní chlazení, možná jste o tom slyšeli, možná ne. A jestli máte jakýkoliv dotaz na dnešního hosta, pište, volejte. Číslo 726 46 48 48.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: V pátek 29. května jedeme na venkov.
4: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
3: regionální dobroty i odborné střední školy.
4: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
3: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
5: Ježiši Kriste!
4: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
5: Samice s tvrdými.
3: Těší se na vás Zdeněk Novák
4: i Lada Klokočníková.
2: Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Dnes tady máme aktuálního hosta, odbornici na klimatizační systémy Janu Kopovou ze společnosti Saint-Gobain a bavíme se tady o těch různých typech klimatizace a je mi jasné, že asi je zájem o klimatizační systémy v této době. Zvyšuje se s tím, jak lidi zjistí, že už jim je teplo, tak teprve jdou, anebo na to myslí už v zimě, že by si mohli něco takového pořídit?
1: Někdo na to myslí už v zimě, ale ten zájem vždycky jako podle té sezónnosti jako vnímáme jako vyšší. Jo, přijde právě zrovna tohleto období, takový ten květen, červen a lidi začnou cítit, že jim je doma teplo a že potřebují mít jako komfortnější jako prostředí, tak ten zájem určitě roste.
0: Vy máte klimatizaci doma?
1: Ano, mám.
0: Tu klasickou?
1: Mám klasickou nástěnnou klimatizaci.
0: Aha, ano. Tak a tím pádem můžete i z vlastní zkušenosti říct, jakým způsobem se o to starat. Může člověk pro to sám něco udělat?
1: Určitě můžete. V klasické vlastně nástěnné klimatizaci nebo ve všech těch klimatizačních jednotkách, tak jsou poměrně jako lehce přístupné filtry, které vlastně můžeme nějakým způsobem si vyfouknout nebo vymejt. Záleží prostě podle toho, jaký je to výrobce. Ale důležitý je určitě myslet na to, že alespoň jedenkrát ročně nebo jedenkrát za dva roky byste se měli obrátit na odborníka a tu klimatizaci si vlastně nechat zkontrolovat, jestli tam nedochází k nějakému úniku chladiva a podobně, jestli prostě ta funkčnost je správná. Oni zkontrolují i výměníky vlastně toho tepla, který jsou jak na té vnitřní, tak na té venkovní jednotce a zkontrolují tu funkčnost.
0: A je pravda, že ta čistota je důležitá, protože když potom vidíme, co tam uvnitř je, tak to vlastně dýcháme, že?
1: Přesně tak.
0: Prochází
1: přesně
0: ten vzduch, který pak dýcháme. Co se týká životnosti klimatizace, předpokládám, že se to také mění s tím, jak vznikají nové a nové typy?
1: Určitě. Já si troufám tvrdit, že pokud se o ní správně staráme, používáme ji vlastně tak, jak by se mělo, tak nám ta klimatizace může vydržet prostě desítky let. Nebavím se teda jako o tom, že 100 let, jo, ale prostě jako je nějaká jako životnost standardní domu, tak by mohla vydržet. Případně se může vyměnit prostě nějaký třeba vadný už díl, který by se časem třeba porouchal.
0: A ty díly vadné jsou které nejčastěji?
1: Nejčastěji to bývá kompresor u té venkovní jednotky. Mm-hmm. No, to je taková jako nejnákladnější součástka, když to řeknu, na tom systému. Mm. Jo, tak tam se může stát, že se prostě třeba po 10-15 letech tahle věc tam jako rozbije a je potřeba ji vyměnit.
0: Co se týká dále té údržby a toho servisu, když se tady bavíme o tom, o té naší tady klimatizaci, nevím, kolik jí je let, ale předpokládáme, že by potřebovala vyměnit, protože zkrátka nefunguje, chladíme na 17, je tady 27 stupňů. Mělo by to odpovídat, ta nastavená teplota, tomu, kolik skutečně pak v té místnosti je?
1: Mělo by to odpovídat, ale není úplně jako správné, když máme venku třeba 30 stupňů, tak tady uvnitř chladit na 17. Jo, maximální doporučený ten rozdíl těch teplot je prostě 6 stupňů.
0: A protože tady to nefunguje, tak už je tam to minimum, jo, jinak samozřejmě je pochopitelné. A takové to časté zapínání, vypínání, škodí to tomu, takový ten běžný provoz?
1: Běžný provoz, když to máte nastavený správně, tak to tomu neškodí. Pokud tam máte ale nastavený jako nějaký přehnaný právě tyhle ty požadavky na tu teplotu, kdy tam opravdu jako dáte nízkou tu teplotu, tak ta jednotka musí jet jako na vyšší výkon, případně musí jako daleko častěji jako spínat, tak tohle to právě jako tomu škodí. Je potřeba tu klimatizaci prostě používat správně.
0: Ano, takže když je venku třeba 30 ve stínu,
1: tak bychom měli nastavit tu teplotu vevnitř na těch 24 třeba nejvíc.
0: Těch 6 stupňů, těch aby 6 tam byl stupňů, rozdíl. Víc ne.
1: Přesně
0: víc
1: tak, ne. Přesně tak.
0: I pro zdraví člověka to
1: určitě,
0: je lepší.
1: Hlavně pro to zdraví toho člověka je to nejdůležitější.
0: A teď ještě se zeptám na další věc, právě takové to, že někomu vyhovuje větší teplo, někomu menší teplo, takže se to furt přenastavuje, nebo se to i vypne každou hodinu nebo každé dvě hodiny, to asi taky příliš nesvědčí, že, té klimatizaci?
1: V ideálním případě je vlastně nejlepší tu klimatizaci nechat běžet celou dobu, nastavit tam nějakou prostě přirozenou jako teplotu příjemnou a ta jednotka vlastně už sama reaguje jako na tu teplotu, sama se prostě zapíná, vypíná, ona nemusí potom jet na plný výkon, protože už má před chlazené vlastně ty stěny a může vlastně už si jako jet sama.
0: Je to pro ní jednodušší.
1: Takže
0: v rodině je dobré domluvit se na té teplotě a neměnit to.
1: Tak, případně v každé místnosti může být třeba jiná teplota.
0: Tak by zaznělo, bych si do svého autobusu, že jo, když někdo vleze do té místnosti, kde nemá co dělat, a je tam jiná teplota.
1: Ano.

0: Stále tady debatujeme na téma klimatizace, klimatizační systémy s Janou Kopovou a ještě jsme se tady nezmínili o tom, že když se do staršího domu nebo bytu zabudovává nová klimatizace, ta jednotka, tak nejen, že musí být propojena ta venkovní s tou vnitřní, to je jasné, ale mělo by to být napojené také na...
1: Na odvod kondenzátu, protože ty vnitřní jednotky samozřejmě, jak jima cirkuluje ten vzduch a předává se vlastně to teplo nebo ten chlad, tak tam kondenzují vlastně ty vodní páry obsažené v tom vzduchu. A je potřeba teda tu jednotku napojit na odvod toho kondenzátu, ideálně někam do odpadu, přes nějakou zápachovou uzávěru, aby potom vlastně nedocházelo, i přes sifon v podstatě, aby nedocházelo k nějakým zpětným odérům.
0: Jasně, to máme tak. Další trubku směrem do koupelny.
1: Přesně tak, někam, jo, do dřezu, do koupelny. Většinou se to jako ta cesta najde, kam.
0: Adam tady měl také otázku na to, jestli třeba v zimě neruší, teda v zimě, v noci, neruší ta klimatizace, jestli se dají opravdu už objednat typy, které jsou úplně tiché.
1: Ano, určitě dají. Čím vlastně modernější dneska jsou ty jednotky, tak na ten komfort tam je kladen jako velký důraz a ty jednotky mají normálně už ve standardu většinou vlastně nějakou funkci nočního režimu, kdy ta jednotka se prostě utlumí na nějaký nejnižší možný jako výkon a ty decibely tam jsou velice jako potom příjemný, že ta jednotka je vlastně téměř neslyšitelná.
0: A naše posluchače bude určitě zajímat i to, jak je to finančně náročné, kolik to spotřebuje energie, taková klimatizace.
1: Já bych se tak jako troufám tvrdit, že za ten rok ta klimatizace, pokud se bavíme o splitovém systému, tak se můžeme bavit třeba něco okolo 150 kWh. Jo, je to prostě převedeno na nějakou jako elektřinu, aktuálně jak je to, tak je to třeba do 1000 korun, něco takového.
0: Za ten rok?
1: Za ten rok. Ty jednotky nejsou energeticky náročné. Jo, oni většinou už mají právě jako inventorový motory, takže dokážou vlastně regulovat ten výkon podle toho, jaký je prostě aktuálně potřeba, že to prostě nemusí běžet na plný výkon furt, ale upravuje si to.
0: A vy jste říkala ještě, že existuje stropní chlazení. Jak to funguje?
1: Ano, to je vlastně takový modernější už jako systém a funguje to na tom principu, že ve stropním podhledu jsou vlastně zabudované trubičky, které jsou buď samostatně nebo v nějaké zalité nějaké folii a kterými vlastně proudí chladná voda, případně i tepla. Může se tím vlastně topit i chladit. A funguje to vlastně, ten přenos toho tepla funguje na principu sálání, že se nám ochladí, případně oteplí vlastně všechny ty povrchy, které jsou v té místnosti a nedochází tam k takovému tomu nepříjemnému foukání, třeba co je jako od klimatizace. Jo, může to být pro někoho jako komfortnější zase ještě v tom letom.
0: Do nových domů nebo bytů už se to
1: tak,
0: dává?
1: Tak, do nových. Je to taková, není to úplně ještě jako častý, ale je to taková novinka, která se hodně teďka začíná využívat a hodně v bytech.
0: Když se tím můžete i přitopit.
1: Ano, vy potom vlastně nemusíte řešit vůbec jako topení nějaký jako radiátory nebo podlahu. Vy prostě tímhletím jedním systémem topíte i chladíte.
0: Tak vidíte, i to jsme se dnes dozvěděli v dnešní radioporadně. A děkujeme za to Janě Kopové ze společnosti Saint-Gobain. Ať se daří a naslyšenou zase někdy.
1: Naschledanou.

0: A jako vždy, tady máme naše děti, naše předškoláky. Dnes je Den národního vzdoru a my si připomínáme úspěšný atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, který se udál v roce 1942. Celou operaci Anthropoid měli na svědomí parašutisté. Redaktorka Tereza Beránková od dětí zjistila, jak si takového parašutistu představují a jestli vědí, co ke své práci potřebuje.
1: Víte, kdo to je parašutista?
2: Parašutista je, že má takový padák a ten padák to zkouší, aby se nebal výše, když jde na nějaký lanovky a ty lanovky se stopnou, tak aby se nebal. Když spadne z letadla, tak ať má ten parašutista. Tu, aby se nebál.
3: Parašutista je, že když někdo vyleze na strom, tak on ho zachrání.
1: A jak ho zachrání?
3: Že tam dá žebřík a on vyleze.
2: Třeba, že skáká z letadla s padákem a nebo si může třeba skočit ve spadálku a má takový na zádech třeba pořád ten padák, že by skočil a potom by se mu ten padák rozdělal.
1: A co se stane, když se ten padák nerozdělá?
2: Musí tam dát třeba něco měkkýho a nebo mu pomůže někdo pomocnou ruku.
4: A kdyby nepomohl ani někdo a někdo to neviděl, tak spadne a umře. A nebo dole bude mít nějakou měkkou věc.
1: A proč parašutista z letadla skáká?
2: Aby se přestal bát výše a aby to mohl zkusit, když to byl jeho sen.
3: By se už ničeho nebál.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Z Těšína výjíždí vlaky co čtvrt hodinu.

0: už jsme tady s Mirkem Hrubanem, jako vždy, krátce před 12. hodinou. Vítej.
1: Hezký den.
0: No a teď jsme se dívali do programu a já ti závidím, ty budeš mít krásné téma.
1: No počkej, to závidět budeme Tereze Brázdové, regionální stopařce, která vyrazí do Vysokého Mýta zjišťovat něco o prvním ročníku velkého gastrofestivalu, který právě chystají v Mýtě.
0: Aha, to by nestačí, že se o tom bude jenom mluvit.
1: No, já bych chtěl ochutnávat.
0: Já to chápu. Dobře, tak to bude hned dvakrát.
1: Ano, náš regionální stopař se ohlásí dvakrát a dneska je to 84 let, co dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tak tohle si také připomene v našem vysílání. Mm-hmm. A písničky od srdce už za malou chvíli, takže nám pište studio.pardubice@rozhlas.cz, ty koukáš do kalendáře, tak to řekni.
0: Valdemar.
1: Matuška.
0: Tak, ale teď to bude Lenka Filipová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stavbaři skládají z jednotlivých dílů nový most přes řeku v Řečanech nad Labem je z Kortenové oceli. Jednání k přesunu agent úřadu vlády předčasně opouští odborníci, označili ho za šaškárnu. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč a odpoledne bude slunečné, teploty až 29 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavbaři dokončili pokládání středové části nového mostu přes Labe mezi Kladruby a Řečany nad Labem do cílové polohy. Teď budou jednotlivé díly spojovat dohromady. Konstrukce je z Kortenové oceli s typickým rezavým zbarvením a váží 770 tun. Cena zakázky je 236 milionů korun a podle silničářů by měla být hotová na podzim.
5: Výstavba začala v loni.

0: železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku a v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé Vchnice. Tři lípy v pardubické části Černá Zabory byly ošetřené speciální půdní injektáží. Ta do země vstřikuje výživné směsi a mikroskopické houby, které zadržují vodu a pomáhají stromům lépe zvládat sucho a horko. Městský obvod získal tuto službu zdarma za účast v anketě Alej roku, vysvětluje pracovnice úřadu městské části Petra Vašíčková.
1: Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v Aleji Nemošice, Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná. Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let.
0: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Jednání stále není u konce, odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubus z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností ze závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou se zdrženými kolonami, ale počítejte na silnici 1/14 na průjezdu Českou Třebovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je středa 27. května, jsme v polovině pracovního týdne a teď už to k pátku a k víkendu bude utíkat o něco příjemněji a určitě i rychleji, zvlášť s písničkami od srdce, které právě teď startují. Já už se koukám, kdo nám dneska zahraje a zaspívá. Michal Tučný tento celé odstartuje a následovat budou Meky Žbirka, Valdemar Matuška, Honza Kalousek, Smoky, Abba, Michal David, třeba také Xindl X a spousta dalších. Takže opět je z čeho vybírat. Zamyslete se, koho chcete pozdravit, až budete vidět, napište nám. Kam přesně, to si řekneme za malou chvíli.

0: Koukám, jak celá země vstává. To byl Michal Tučný, který odstartoval středeční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Sliboval jsem, že připomenu kontakty, tak vezměte k ruce papír, tušku a klidně si je můžete zapsat, ať už pro dnešek nebo někdy pro příště, kdyby byla příležitost. Každopádně, pokud někoho skrze naše vysílání chcete pozdravit, napište nám třeba e-mail a pošlete ho na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky, jenom nezapomeňte na správný tvar. To znamená Pardubice, mezera a váš vzkaz. Tohle všechno musíte vmáčknout do 160 znaků a když se vám to povede, tak textovku odešlete na číslo 90 011 04. A ještě jedno číslo navrch, a to je telefon, pokud byste chtěli někoho pozdravit sami svými slovy živě do vysílání, pak je vám k dispozici linka 726 46 48 48. A už jsem říkal, že dneska máme středu 27. května. Svátek mají Valdemarové, tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, ale tam i jméno Vadim, tak i v tomto případě posíláme velikánskou gratulaci a navrh písničku od Mekyho Žbirky.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Tajný sen Mackyho Žbirky dozněl ve středečních poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Už mi tady přistávají e-maily, také SMSky, tak jen houšť, pište, SMSkujte, volejte. Dostane se určitě na každého, tedy doufám, ale většinou to zvládáme dobře. No a paní Zdena ze Svitavska nesklamala a poslala pozdrav. Dobré poledne, zahrajte prosím Smoky všem pro krásný den, dobrou náladu, radost a pro pohodu. Děkuji, Zdena ze Svitavska.

To byly Smoky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a jdeme dál napříč písničkami od srdce. Pište, volejte, SMSkujte a my teď budeme hrát písničku Ivetě Blaškové a Pavlovi Žouželkovi pro potěšení z dobře vykonané činnosti. Pozdrav z písní posílají babi a děda. No a my k tomu připojujeme ještě Michala Davida. Písničku právě začínáme.

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Tak která hláška vás napadne, když slyšíte tuhle písničku? Mě vždycky Baby nebude sedět v koutě. To jsme si připomněli Hříšný tanec, pokračují středeční polední písničky od srdce. Stále píšete a to je dobře. A tak tady máme další vzkaz, který dorazil před malou chvílí. Je dobrý den, prosím o písničku od srdce pro naši maminku Jarušku, pro dobrou náladu. A písničku s pozdravem posílají dcery Eva, Jája a Hana. A dáme si Valdemara.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Tak dále nosíš po kapsách sny mládí. Valdemar Matuška, 12.30, jsme v polovině poledních písniček. Od srdce stále nám můžete psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo nám posílejte SMSky 90 011 04, to je textové číslo nebo SMSkové, a nezapomeňte na správný tvar. Pardubice, Mezera a váš vzkaz. No já se ještě kouknu, co tady mám. Je tady třeba Honza Kalousek, skupina Krištof, Marta Kubišová nebo Švédská čtveřice ABBA. Hezký den s pozdravem vám do rádia i všem vašim posluchačům. Prosím o zahrání písničky pro všechny lidi, kterým udělá radost, především pro maminu, paní Marii Svobodovou na Legumu. Ať má prima den a nelení v něm jen pac a pusu. Zdíky, Klára.

Hvězdy se mění, zpíval Jan Kalousek a u těch hvězd ještě chvilku zůstaneme, teď nás čeká Supernova, takže tušíte, že zaspívá Marie Rotrová, ale ještě předtím nesmí chybět v písničkách Od srdce vzkaz a posílá ho, Klára píše, chtěla bych poprosit o zahrání české písničky pro tetu Kamilu, která bude mít o víkendu svátek, ale protože dneska je naposledy v práci a pak si víkend prodlužuje, tak ji už dnes prosím popřejte všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti, ať jí to v práci hezky jde a už se moc těším na oslavu, píše Klára.

Hvězda Supernova Marie Rotrová zaspívala v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No a jak jsem řekl jméno Marta Kubišová, tak zbystřili v bradle Pepa s Mílou. Míla veliká faninka Marty Kubišové, takže jsem tušil, že se ozvou. Nesklamali a zavolal Pepa, který si tady užívá opravdu jako král, prý je po obědě, takže za ten špicový oběd, který měl, si Míla písničku určitě zaslouží. No a abyste věděli, co dobrého se mrsalo u Sulanských, tak to bylo vepřové žebírko, k tomu bramborový knedlíček, ještě špenát a všechno to Pepa spláchnul pivem. Trošku mu závidím. Tak zdravíme jak Pepu, tak Mílu a jdeme na Martu.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Život je krásný, to byla skupina Krištof ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 2:45 pokračují písničky od srdce a máme tady další vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho kolegu Vlastimila Dětka, co se opět válí zase doma a ostatní musí za něj dřít. Děkujeme, přejeme hezký den a pozdrav posílá tým pivařů.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě

0: Dřevo, tak se jmenuje píseň od Xindla X, která dozněla v písničkách Od srdce a my jsme na konci. 13. odpolední je na dosah, všechny vzkazy jsou vyřízené, přečtené a co nám přijde teď, tak to už necháme opět na zítřejší 12., kdy to budou další písničky od srdce. No a co nás čeká? Tak docela třeba ještě Bára Basiková, Kamil Střihavka, pak čerstvé zprávy s Otou Gutwirtem a potom Alex Minářová se svým hostem. Dneska do studia k mikrofonu zasedne herec David Punčochář, tak i dál přejeme pohodové odpoledne.
1: Když se snáší déšť.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Dolní Moravě na Orlickou Ústecku pokračují opravy silnice třetí třídy. Na vrchol Sněžky se před létem znovu vrací ochranné sítě. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou a odpoledne bude slunečné, teploty až 29 stupňů. Hezkou středu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Krajiští silničáři zahájili třetí etapu opravy silnice třetí třídy v Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku. Zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou.
4: Aby opravy silnice nenarušily turistickou sezónu horského rezortu, budou rozdělené na dvě části. První potrvá do 26. června a druhá začne na podzim. V létě tedy nebudou platit uzavírky ani objízdné trasy. Do konce roku by měly být práce hotové a Pardubický kraj za ně zaplatí 23 milionů korun. Dělníci obnoví povodněmi poškozené asfaltové vrstvy, krajnice i odvodnění. Z Dolní Moravy Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Město získalo dotaci na úpravu křižovatky za zámeckým parkem na výjezdu na Skuteč. Jsou tam navržené 3 nové přechody pro chodce a taky inteligentní světelná signalizace. Opatření mají zvýšit bezpečnost dopravy. Náklady na přestavbu

0: spoření bez pokuty. Schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Deníku N to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale s komplikacemi a zdržením počítejte na silnici 1/14 na průtahu Českou Třebovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde?
1: Mm.
0: Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano,
1: ano,
0: tomu
1: ano.
0: Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, mm-hmm. nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná jsme jmenovali, ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám podařila, vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je
1: no.
0: Taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak něco?
1: Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zas není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali někteří.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby se to vyplatilo jet na Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako ono sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, tak prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít. Člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Výstavba multifunkční haly v Pardubicích by podle investora mohla začít ještě letos v létě. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. Basketbalisté Pardubic se mohou stát druhým finalistou nejvyšší soutěže. A zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Podnikatel a miliardář Petr Dědek chce začít stavět multifunkční halu v Pardubicích ještě letos v létě. O stavební povolení už požádal a důležitým krokem k výstavbě je podle něj i přijetí plánovací smlouvy s městem, kterou schválili zastupitelé. Dědek odhaduje, že by se v hale mělo pořádat asi 100 akcí ročně.
2: A jakmile budeme stavební povolení, tak vyjíždí bagry. Odhadujeme, že celkový rozpočet by měl být kolem 12 miliard. Samozřejmě globální situace je velmi složitá, nicméně pracujeme se všemi možnými riziky a sledujeme trh.
1: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Radnice v Ústí nad Orlicí chystá architektonickou soutěž na úpravy Mírového náměstí. Informuje o tom na webu, kde je zároveň anketa pro občany, kterou můžou vyplnit do 14. června. Tři otázky zkoumají, co mají lidé na náměstí nejraději, co jim naopak vadí, nebo jak by si ho představovali třeba za 5 let. Městské koupaliště ve Svitavách se má otevřít v polovině června. Do té doby se musí dokončit poslední přípravné práce. Je potřeba natřít velký 50-metrový bazén a zkontrolovat skluzavku a sportoviště, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
3: Čeká nás výměna turniketu, pořízení nového pokladního systému.

0: před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo pro některé firmy. Sport. Basketbalisté Pardubice a Brna se hrají šesté semifinále play-off. V něm vedou Východočeši 3-2 na zápasy a pokud uspějí dnes na palubovce Brna, vybojují si postup do finále. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
1: Teď je řada na Brnu. My víme, že máme teďko matchball, máme na to dvě utkání, ale my se určitě všechnu tu sílu budeme vkládat do toho středečního utkání. My víme, že Brně se dá vyhrát. My jsme tam v play-off vlastně ještě neprohráli, takže nevidím důvod, proč by tam nejezd vyhrát. Ale samozřejmě to utkání bude těžší, ale zodpovědně 40 minut každý hráč dělat to, co má. Počasí.
0: Zítřek bude slunečný, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s mírným zdržením stále počítejte na průtahu Českou Třebovou kvůli opravám silnice a mírné zdržení na příjezdu do Litomyšle ve směru od Janova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 14 hodin 4 minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a středeční dobré odpoledne, dnes s datem 27. května, Valdemarové mají svátek, také Vadimové, tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, opět můžeme připojit jako malý dárek od nás i některou z připravených písniček, no před námi jsou Žlutý pes, Helena Vondráčková, také třeba Lucie Bílá s Jiřím Kornem, anebo Celine Dion a spousta dalších interpretů, kteří určitě i vám zpříjemní dnešní den. No a k tomu všemu i čerstvé zprávy z celé regionu, spousta zajímavých informací od našich redaktorů. Lidé, kteří se doma starají o své nemocné seniory, čím dál častěji využívají denní stacionáře. Jde o službu, kde se o klienta starají přes den sociální pracovníci a pečující mezi tím můžou třeba do práce. Jestli mají zařízení v Pardubickém kraji ještě volná místa, tak to zjistíme už za pár okamžiků. No a v terénu máme také naši regionální stopařku Terezu Brázdovou, která se nám už za pár okamžiků přihlásí z Vysokého Mýta. Tam se chystá první ročník velkého gastrofestivalu. O čem to bude, co nabídne, i to se od nás dozvíte už za chvíli. Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Svou partu přátel, tak právě o ní zpívala ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice Helena Vondráčková. Je 14 hodin 12 minut.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: My teď míříme živě do Vysokého Mýta, které naplánovalo na tuto sobotu velký festival. Měl by potěšit všechny milovníky jídla a příznivce gastrofestivalu pod širým nebem a také tím, co k ním patří, jako jsou třeba programy pro celou rodinu, koncerty a trhy. Do Vysokého Mýta se zajela podívat Tereza Brázdová, aby nám projekt s názvem Mýto žije jídlem přiblížila. Dobré odpoledne, slyšíme se.
2: Slyšíme, hezké odpoledne.
0: Terezo, pokud se nepletu, tak jde ve Vysokém Mýtě o úplnou novinku, tedy první ročník velkého gastrofestivalu, je to tak?
2: Ano, přesně tak. Ambice pořadatelů, kterým je organizace Vysokomýtská kulturní, jsou docela velké. Cílem je ukázat, že i menší město dokáže nabídnout akci, za kterou by se nemuselo stydět velkoměsto. A to nejen rozsahem, ale taky pestrostí. Festival se ale nebude odehrávat na náměstí. Velkou nejen kulinářskou, ale všemožně zážitkovou zónou se stane multifunkční hřiště v areálu někdejších vysokomýtských kasáren. A festival by měl potěšit nejen milovníky českého jídla, taky piva, ale i exotických kuchyní. Spolu se mnou je tu za pořadatele Tibor Pagáč. Vy jste mi před chvílí sám řekli, že jde o velmi ambiciózní projekt.
3: Ambiciozní projekt to určitě je. My jsme vlastně měli ambice do budoucna být velkým festivalem, co se týče gastronomie v celém regionu, v celém Pardubickém kraji. Nečekali jsme možná, že se nám to stane hnedka první ročník, protože ten zájem byl enormní, takže jsme vlastně se snažili ten program zpestřit a udělat to tak zajímavý, aby odpovídal tomu zájmu, který vlastně přišel z řad lidí. Takže myslím si, že už jenom hlavní headliner Mike Spirit, což samozřejmě trošku je mimo gastro, ale ten hudební program k tomu gastronomickému festivalu určitě patří, takže Mike Spirit, který bude večer, si myslím, že je velká hvězda festivalu. Současně tam budeme mít i kuchaře z televizní show Hell's Kitchen. Z Hell's Kitchen, který známe, šéf kuchař Honza Punčochář vybíral nejlepší kuchaře amatérský i profesionální z celé České republiky. A my máme tu radost tady přivítat dva z finalistů. Bude to Kateřina Hocek, kterou jste i včera mohli slyšet v rozhovoru na rozhlase u vás, a bude to ještě Paťo Kolár, který přijedou a budou tady mít úžasnou show.
2: Ale to nepůjde jen o show na pódiu.
3: Nebude to jenom úplně obyčejná show, kde vlastně kuchaři jenom vaří a lidi by na ně jen koukali. Vlastně bude to live cooking show, kdy vlastně lidi budou moc zaprvé sledovat díky letkovým televizím na pódiu, budou moc sledovat přímo pod ruce kuchařům, budou moc vidět, jak se různé speciality dělají. A aby toho nebylo málo, tak ještě potom budou moc i ochutnat, co vlastně kuchaři připraví na tom pódium.
2: Do Vysokého Mýta by mělo dorazit asi 40 food trucků, mezi nimi i jeden speciální.
3: Ano, ano. Těch speciálních tam bude určitě víc, budou tam kuchyně z celého světa, ale ten speciální food truck, o kterém mluvíme, je food truck se sushi, který přijede až z Prahy, někde od Čelákovic. Je to výborné sushi a vlastně je to jediná restaurace, která má vyloženě auto food truck se sushi v České republice, takže lidi budou mít i jedinečnou možnost ochutnat přímo z food trucku sushi přímo na místě.
2: Návštěvníci festivalu si užijí taky spoustu doprovodných akcí a ty vám přiblížíme v příštím vstupu.
0: Tak, my děkujeme za úžasnou pozvánku do Vysokého Mýta, jak si naznačila, zamíříme i v další hodině vysílání, konkrétně to bude v 15.15 a připojíme tedy ještě další podrobnosti o programu, který nabídne festival Mýto žije jídlem. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Lucie Bílá, Jiří Korn, Byl by hřích, další hudební zpříjemnění středečního odpoledne, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Zájem o denní stacionáře pro seniory v Pardubickém kraji stále roste. Služba pomáhá hlavně lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné a potřebují jít do práce, na úřad nebo si na chvíli od péče odpočinout. V kraji dnes funguje celkem 7 stacionářů a většina z nich má ještě volné kapacity. Více nám o službě řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pro koho jsou denní stacionáře určené?
1: Denní stacionáře jsou hlavně pro seniory, kteří už nemůžou zůstávat přes den sami a potřebují, aby se o ně během dne někdo postaral. Službu využívají pečující, kteří se o své nemocné příbuzné chtějí starat doma, ale zároveň potřebují chodit do práce, zajít si na úřad nebo k lékaři. Seniori tak můžou podle potřeby do zařízení docházet pár dní v týdnu na několik hodin nebo každý všední den. Většinou to funguje tak, že klienti přijdou do stacionáře ráno, přes den se o ně starají sociální pracovníci a odpoledne se vracejí domů. Kromě pomoci s každodenními potřebami s nimi pracovníci dělají různé aktivity, popisuje vedoucí chrudimského denního stacionáře Pohoda Šárka Marková.
2: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
1: V Pardubickém kraji funguje celkem 7 denních stacionářů pro seniory, kromě Chrudimi taky v Litomyšli, Moravské Třebové, Bystrém, Chotovicích, Vysokém Mýtě a Pardubicích.
0: Jak si mají pečující o službu zažádat a kolik stojí?
1: Většinou stačí zavolat nebo napsat přímo do konkrétního stacionáře a domluvit si schůzku se sociálním pracovníkem. Ten s rodinou probere zdravotní stav seniora, jak často by službu potřeboval využívat a jestli je pro něj zařízení vhodné. Ceny se v jednotlivých zařízeních liší, hlavně podle toho, jak náročnou pomoc člověk potřebuje. Lehčí nebo skupinová péče vychází většinou kolem 60 až 80 korun za hodinu. Individuální pomoc často stojí přes 100 korun za hodinu. Rodiny k tomu často doplácejí ještě za obědy nebo dopravu, kterou si některá zařízení zajišťují sama.
0: A mají aktuálně stacionáře v kraji ještě volná místa?
1: Já jsem oslovila všech 7 zařízení a většina z nich ještě volná místa má. Zájem o službu ale v posledních letech roste. Podle poskytovatelů je to kvůli tomu, že přibývá hlavně seniorů s demencí. To potvrzuje i Marková.
2: Rodiny ty pečující potřebují odlehčit a ulevit od té péče o ty své blízké, protože narůstá opravdu ve společnosti množství lidí, kteří pečují o někoho, kdo má demenci a kdo už má omezený ty kognitivní funkce a potřebuje prostě pomoc a podporu.
1: Na závěr dodám, že v Pardubickém kraji funguje i terénní pečovatelská služba, která dochází za seniory nebo lidmi s handicapem přímo domů a pomůže jim třeba s hygienou, přípravou jídla nebo úklidem.
0: Kapacitu denních stacionářů v našem kraji zjišťovala redaktorka Anna Svobodová. Díky, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Tak jak se říká, ten poslední krok je vždycky nejtěžší, takže my hlavně musíme zůstat nohama na zemi. Jsme vyhráli 3 zápasy za sebou, ale musíme jít přesně stejně, jako když jsme jeli do toho Brna za stavu 0-2. Nejdůležitější vlastně pro celou tu sérii je pohlídat si doskok. My jsme vlastně v tom posledním zápase prohráli o velký čísla ten doskoku, takže to se nám nemusí vyplácet a my potřebujeme ten doskok si pohlídat. A když ho pohlídáme a budeme hrát se stejnou energií jako poslední 3 zápasy, tak si myslím, že bychom to tam mohli už ukončit.
1: Pro Pardubické by dnes nemuselo být překážkou ani to, že hrát budou na brněnské palubovce. Na ní se v semifinále představili dvakrát a v obou případech byli úspěšní. Větší tlak v 6. semifinále tak bude rozhodně na domácích.
2: Teď je řada na Brnu. My víme, že máme teďko matchball, máme na to 2 utkání, ale my se určitě všechnu tu sílu budeme vkládat do toho středečního utkání. My víme, že Brně se dá vyhrát. My jsme tam v play-off vlastně ještě neprohráli, takže nevidím důvod, proč by tam nejezd vyhrát. Ale samozřejmě to utkání bude těžší, ale zodpovědně 40 minut každý hráč dělat to, co má, hrát na 100% v obraně a pak se ukáže ten náš talent v útoku. Jo, my máme útok postavený jak na talentu, ale v obraně musí být tvrdá práce, když tam je, tak jsme pak silný tým.
1: Říká před 6. semifinále play-off basketbalové ligy hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. Utkání začíná na brněnské palubovce v 19 hodin. Otaku Tvirt, Český rozhlas.

0: Brontosauři, obrázek, oblázek, s vámi je Český rozhlas Pardubice a teď přichází chvíle, kdy vás opět zavalíme zajímavými informacemi, které jste možná vůbec netušili. Ostatně otázka napoví, jestli pak víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi. Odpověď bude možná překvapující, no a nabídne ji dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: čem se mluví.
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si její aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Necelých 10 minut a bude tady 15. hodina. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a já teď trochu navážu na téma, které se prolíná dnešním dobrým odpolednem, a to je jídlo. Už jsme zvali a ještě budeme zvát na gastrofestival do Vysokého Mýta, ten bude v sobotu, ale už dnes se můžete vydat na takové malé gastroputování po Evropě. Ostatně nejlepší způsob, jak poznat danou zemi a lidi, kteří v ní žijí, je právě prostřednictvím jídla. Každý stát má své specifické kulinářské zvyky, oslavy, originální pokrmy a samozřejmě i nápoje. Na přednášce s novinářkou Pavlou Apostolaky se vydáte do různých evropských destinací, poznáte netradiční pokrmy, podíváte se do zákulisí jejich přípravy, navštívíte unikátní místa jejich vzniku a zpracování a také se seznámíte s lidmi, kteří tvoří toto lahodné království chutí. Možná načerpáte i nějakou inspiraci, uvidíte sami. No a tahle přednáška se odehraje dnes v Krajské knihovně v Pardubicích, jmenuje se S vidličkou po Evropě a začíná v 16:30, takže zveme.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Stavbaři skládají z jednotlivých dílů nový most přes řeku v Řečanech nad Labem, je z Kortenové oceli. Cenový strop nafty i benzínu zítra znovu klesne. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. A zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Stavbaři dokončili pokládání středové části nového mostu přes Labe mezi Kladruby a Řečany nad Labem do cílové polohy. Teď budou jednotlivé díly spojovat dohromady. Konstrukce je z Kortenové oceli s typickým rezavým zbarvením a váží 770 tun. Cena zakázky je 236 milionů a podle silničářů by měla být hotová na podzim.
6: Výstavba začala v loni na jaře. Dopravu z Řečan nad Labem do Kladrub nad Labem nadále umožňuje vedle stojící mostní provizorium. Nový most je podle krajských silničářů navržený tak, aby pod ním mohly v budoucnu proplouvat i velké lodě a zároveň ladil s krajinou Kladrubského hřebčína zapsanou v UNESCO. Otevření mostu pro auta, chodce i cyklisty je v plánu v listopadu. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Vraclav na Orlickou Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních i sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Svitavy začaly přijímat od lidí návrhy na udělení cen města. Radnice chce tímto vyznamenáním doplnit letošní celoroční oslavy 770 let od první zmínky o městě. Obyvatelé můžou nominovat jednotlivce, kolektivy i fyzické a právnické osoby, které trvale žijí nebo působí na území města. Formuláře k návrhům jsou dostupné na webových stránkách radnice, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
7: A to nejen za celoživotní práci, ale i za významnou činnost v posledních 10 letech. Ocenění může být uděleno také in memoriam. Nominaci mohou na předem připraveném formuláři podávat opět jednotlivci, ale také spolky nebo organizace. Všechny nominace na udělení musí být doručeny nejpozději do 31. července.
5: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 korun na 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40,85. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Stát přestal vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí úsporného balíčku minulé vlády Petra Fialy z ODS.
4: Počasí.
5: Zítřek bude slunečný, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Pozor na došetřování dopravní nehody v Ronově nad Doubravou v Nádražní ulici, nehoda osobního auta a cyklisty a zdržení na silnici číslo 35 na příjezdu do Mýta od Hrušové, v obou směrech na příjezdu do Litomyšle, tedy jak od Mýta, tak od Janova, a kolona se začíná tvořit i na příjezdu do Pardubic od Chrudimi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, je středa 27. května, 4 minuty po 15. přejeme pohodové odpoledne. I v příštích minutách bude plné písniček, které nestárnou, už tady vidím Činasky, Hanu Zagorovou nebo také Víťu Vávru. A ještě jednou se spojíme s naší regionální stopařkou, která je ve Vysokém Mýtě, tam chystají velký gastrofestival, jmenuje se Mýto žije jídlem, co všechno nabídne, to zjistíme za pár okamžiků. Také si připomeneme jednu událost, která je spojená s dnešním datem, a to je atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Takže tohle všechno vás ještě čeká, zůstaňte s námi, přejeme pohodový poslech a klidné odpoledne.
4: Dobré odpoledne.

0: počasí.
1: A krátce po 15. hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jdeme podívat na počasí, na to, které nás čeká dnes a také ještě v dalších dnech. A to všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jaroslavem Tučkem. Dobrý den.
2: Pěkný den.
1: Jak to jde v Hradci Králové? Také máte vedro?
2: Také máme vedro, ano. Stejné jak v Pardubicích.
1: A asi to bude pokračovat, předpokládám.
2: Bude to pokračovat, ten dnešek ještě chviličku vydrží, pak pomaličku se začne ta teplota snižovat. Ty stropy dnešní jsou na těch 29 stupních, nejčastěji 26 až 29, obloha polojasná až jasná, s tím, že na východě přechodně oblačno a objevily se nám tam dneska odpoledne i nějaké přehánky, v Orlických horách byly i bouřky, ale ty zmizely dál na Moravu. Teď je to tam čisté, no a co se týká větru, fouká nám mírný, teď přechodně i čerstvý, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a to od severozápadu až severu, jsou tam i nárazy kolem 15 metrů, večer ten vítr potom postupně zeslábne.
1: Tak předpověď na zítřek slibovala trochu příjemnější, snesitelnější teploty, to platí?
2: Platí to stále, noc bude jasná nebo skoro jasná, s tím, že nejnižší noční teploty budou od 10 do 7 stupňů a vítr jenom slabý od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den zase hodně sluníčka, ale na teploměru trošku nižší teploty, jasno až polojasno s teplotami 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vítr temporálu bude ještě slabý, ale v průběhu dne se postupně rozfouká na mírný a to od severozápadu až severu a rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a pak zase návrat vyšších teplot?
2: Postupně vyšší teploty v pátek do těch 26, v sobotu stále do těch 26 a v neděli do nějakých 28 stupňů, s tím, že počítáme i v sobotu, i v neděli s nějakými přehánkami a dokonce i bouřkami a to hlavně v neděli a i v neděli ty srážky budou četnější než v sobotu.
1: Tolik o počasí, meteorolog Jaroslav Tuček, děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Za námi skupina Činasky s písní Stížnost, před námi Lenka Filipová nebo George Harrison, ale to až za malou chvíli.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: My se teď totiž v našem vysílání ještě jednou živě vrátíme do Vysokého Mýta, které bude žít jídlem, a to už tuto sobotu. Nabídne totiž velký gastrofestival pod širým nebem. Odehrávat se bude na multifunkčním hřišti v areálu někdejších kasáren. Zdravím opět Terezu Brázdovou, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: V minulém vstupu jsme posluchačům přiblížili, co festival nabídne za speciality, včetně cizokrajinné kuchyně. Jeho součástí je i bohatý doprovodný program. Pojďme se teď zaměřit na něj. Na co se tedy můžou návštěvníci těšit?
2: Festival Mýto žije jídlem má i takový podtitul Jedinečný den plný chutí, hudby, zážitku a atmosféry. Ano, nejde tedy jen o kulinářské zážitky, ale program pro celou rodinu. Ostatně blíží se i Den dětí, tak ty ho můžou oslavit na festivalu pěkně, soutěžit, budou to i nějaké atrakce a své koutky jsou, tu budou mít i tatínkové a maminky. Nebude chybět třeba stylistka nebo barber v beauty koutku a dospělí určitě taky budou s opatrností degustovat něco ostřejšího a nebudou samozřejmě chybět zástupci známých pivovarů. Hodně lidí přijede nejen za jídlem, ale taky za hudbou. Kdo je tím hlavním lákadlem, tak na to se zeptám pořadatele festivalu Tibora Pagáče z organizace Vysokomýtská kulturní.
3: Tak hlavním lákadlem, už jsme to tady zmínili, hlavním lákadlem je určitě slovenský rapper, hvězda Mike Spirit, kterýho se nám podařilo domluvit na tuhle akci, takže večerní program bude hlavně v duchu Mikea Spirita, ale přes den určitě se můžete těšit i na On The Way Home, můžete se těšit na kapelu Robin nebo Elton John Tribute. A vlastně celá tahle akce by vůbec nemohla proběhnout, kdyby nám spoustu místních nepomohlo a nezapojili se spoustu organizací, spoustu podnikatelů, kterým strašně děkujeme, ať už to je ohledně rozvodu elektřiny, přípojek, protože ta akce je velice náročná, tak jak jsme si ji teda ambiciozně naplánovali. A mám i vlastně velkou radost, že i vlastně místní mají zájem se tady prezentovat nějakým způsobem. Už jste zmínila pivovary, takže oba dva mýtský pivovary na místě budete moc ochutnat a mám radost, že i restaurace měly zájem se tady prezentovat. Já tady bych chtěl přizvat k našemu rozhovoru kamaráda Tomáše Košnara z Košíkovic jídelny, který vlastně bude mít na místě stánek a připravil si pro vás velice speciální věci.
2: Tomáši, vy prý budete kombinovat českou a asijskou kuchyni.
4: Dobrý den, je to tak. Vzali jsme českou klasiku, smažený sýr v housce a udělali jsme ho trochu na asijský způsob s nakládanými okurkami, japonskou majonézou, sezamem, koriandrem, ale ze zástupců klasiky se můžete těšit i na rozbív na našem domácím kváskovém chlebu, který si teďka nově pečeme i u nás v jídelně, a nebo indickou tikka masalu.
2: A ten smažák po japonsku nebo indicku, jak jste to říkal,
4: japonsku.
2: Po japonsku, to bude vaše premiéra nebo už s tím máte nějaké zkušenosti?
4: Bude to naše premiéra, zkoušeli jsme jenom u nás v jídelně a doma a uvidíme, doufáme, že se to chytne, protože smažený sýr v housce má každý Čech rád, takže uvidíme, jak tady ta moderní alternativa zaujme.
2: Tibore, vidíš, jak z té akce půjde, pokud se nepletu, částečně i na charitu.
3: Je to tak, je to tak. My vlastně ty pánský a dámský koutky pro ty maminky a tatínky, kde budou vlastně stylisky pro dámy a barbershop tam bude pro pány, tak vlastně výtěžek z těchto dvou koutků půjde na podporu Elenky, která měla malý Elenky, která prostě to v životě zatím neměla jednoduchý a my bychom jim chtěli těmhle výtěžkem pomoct. Jenom bych ještě doplnil tady na Tomáše Košnara, který tady říkal, že bude speciální jídlo přímo od Mejťáka, takže bude na místě speciální smažák a chtěl bych říct, že my i na místě budeme mít speciální drink pro Vysoký Mýto. Udělali jsme speciální drink Mýto žije, který budeme zase na místě prodávat. Takže Mejťáci tady budou mít speciální vlastní jídlo a speciální vlastní drink. Tak
2: a to je od nás vše.
0: No, my děkujeme za pozvánky na festival Mýto žije jídlem. Jinak přímo v našem studiu o něm mluvila i svitavská vizážistka a fitness trenérka Kateřina Hocek, kterou možná znáte z televizní soutěže Hell's Kitchen. Rozhovor s ní najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice a najdete tam taky odkaz na podrobný program premiérového festivalu Mýto žije jídlem. Takže zveme a Tereze Brázdové děkujeme za pozvání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Středa 27. května. Svátek má velký vládce, nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel

0: bombardování teprve před 10 lety.
1: Death fell from the sky and the world was changed.
0: V roce 2016 jim byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: Nádherná láska, také Pavel Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Kdo poslouchal pozorně před chvílí kalendárium, tak ví, že přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje. Pokračuje reportér Jakub Vik.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde toho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. Prvorotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes draky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Kochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín,
1: ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dvojce, která už za chvilku usedne k mikrofonu a provede vás dnešní humoriádou. Už takto dopředu přejeme příjemnou zábavu a pohodový poslech. Humoriáda startuje krátce po 16. Ale teď spotřebitelský servis, ve kterém odpovíme na další z vašich dotazů ohledně nakupování na internetu. Jaké máme možnosti, pokud zaplacené zboží nepřichází? To řekne Josef Černý.
1: Paní Ivana si objednala notebook, který nebyl dodán, a když žádala o storno objednávky a vrácení peněz, setkala se pouze s odpovědí prostřednictvím automatu, že se do 4 dnů ozvou. Tak to upozornila prodejce několikrát, ale naprosto bez úspěchu. Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, je pomoc jednoduchá, požádejte svoji banku o takzvaný chargeback neboli zpětnou platbu. Jestliže jste platila bankovním převodem, pošlete prodejci předžalobní upomínku a pokud to nepomůže, nezbývá než se bránit právní cestou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Za nové napojení průmyslové zóny zaplatí Chrudim desítky milionů korun. Pardubické školy a školky dostanou víc peněz na mzdy kuchařek a uklízeček. Rezort pro místní rozvoj uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. A zítřek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí milion korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Transitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Další miliony budou stát právě výkupy pozemků, vysvětluje starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
3: Tam bude dost záležet na tom, jak se s těmi lidmi domluvíme. My tady máme nějakou hranu, za kterou jít nechceme, ale ten prostě, kdo bude chtít významně více peněz, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním.
2: Policie pátrá po 80-leté Haně Hofrichtrové z Pardubic, která dnes dopoledne odešla z bytu a dosud se nevrátila. Seniorka trpí demencí a nemá u sebe mobilní telefon. Informace, které by mohly vést k jejímu vypátrání, přijme policie na tísňové lince 158. V Chrasti budou řídit dopravu nové semafory. Město získalo dotaci na úpravu křižovatky za zámeckým parkem na výjezdu na Skuteč. Jsou tam navržené 3 nové přechody pro chodce a taky inteligentní světelná signalizace. Opatření mají zvýšit bezpečnost dopravy. Náklady na přestavbu křižovatky radnice odhaduje na víc než 4 miliony korun. Základní a mateřské školy v Pardubicích dostanou od města víc peněz na platy nepedagogických pracovníků. Rozhodli o tom zastupitelé. Radnice tak reaguje na zákonné navýšení platových tarifů ve veřejné sféře, které platí od 1. dubna letošního roku. Mezi 51 školských zařízení rozdělí nově 27 milionů korun.
4: Školy a školky zřizované městem použijí peníze na dorovnání platů do úrovně zaručené mzdy a na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Podle magistrátu jde v tomto případě o 419 úvazků neučitelských profesí. Kromě uklízeček a školníků to jsou i kuchařky nebo účetní. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo.
1: Počasí.
2: Zítřek bude znovu slunečný, bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Vítr povane ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích tradiční dopravní špička, dlouhá kolona je na silnici mezi Pardubicemi a Chrudimí a taky ve směru od Přelouče.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
6: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
5: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
6: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, on byl, já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půse strašný, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky bez sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: tuším,
3: takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy Veselhora by byla, ale situace byla strašlivá. No ale ten průči, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskaderka nastoupí no, ale... se svojí rukou prostě a...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo a to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no, a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí, já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František, Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak?
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak? A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. A dobře. Děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale. A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No to, jich hned to si pamatuju. To si člověk vybaví. To jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nasbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi by znal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německý ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá,
4: ale...
2: když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já, když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky není. Ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
4: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka. Byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jejej.
7: Podívejte se.
8: Já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil to...

0: hádal, no a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
1: No?
0: No a já jsem smutný.
1: Kvůli tomu psovi?
0: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
1: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
0: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
1: No.
0: Já jsem to viděl.
1: No.
0: A já mám být jako svědek korunovaný.
1: No.
0: Koruní.
1: Koruno. A o co vám vlastně jde?
0: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
1: No,
0: abstrouhejte, no to vy neznáte.
1: Abstrahujte.
0: Co?
1: Abstrahujte.
0: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
1: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
0: No.
1: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
0: Nenudím vás, pane.
1: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
0: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lostou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
4: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
3: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
4: ne,
3: něco?
4: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
3: Ale...
4: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásu vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz vlastně v
3: honák životě. Krav jako.
4: Já jsem byl honák krav.
3: Jak jste se k tomu
4: cowboy.
3: Dostal?
4: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních. No a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
3: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
4: no,
3: být.
4: Měli,
3: tady naháněl krávy Slávek
4: Janda. No ale já jsem si vydělal teda
3: ano.
4: Na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
3: no,
4: byly peníze.
3: To
4: pane, víte, co byl pařez, ten
3: ano,
4: pioný?
3: Vím,
4: no, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je stranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koník. No,
3: to je titulek, úplně
4: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost.
3: Jo.
4: Psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit.
3: Slávek,

0: Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
1: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
0: Která?
1: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
0: no
1: si
0: jo,
1: na Hlustvisiháka?
0: Slavná postava.
1: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
0: No tak jo, tak máme tady.
1: Máme Hlustvisihák.
0: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju Bčko.
2: Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám Ačko a dávám si hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Děkuju. Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím.
5: Jak?
6: Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak, tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo? Kdy jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dolní Moravě na Orlickou Ústecku pokračuje oprava silnice třetí třídy. Na vrchol Sněžky se před létem opět vrací ochranné sítě. Počáteční návrh dohody mezi USA a Iránem by otevřel obchodní dopravu Hormuzským průlivem. A zítřek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Krajští silničáři zahájili třetí etapu opravy silnice třetí třídy v Dolní Moravě na Orlicko-Ústecku. Zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou.
4: Aby opravy silnice nenarušily turistickou sezónu horského rezortu, budou rozdělené na dvě části. První potrvá do 26. června a druhá začne na podzim. V létě tedy nebudou platit uzavírky ani objízdné trasy. Do konce roku by měly být práce hotové a Pardubický kraj za ně zaplatí 23 milionů korun. Dělníci obnoví povodněmi poškozené asfaltové vrstvy, krajnice i odvodnění. Z Dolní Moravy Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
5: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
2: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici iránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem.
3: Sport.
2: Basketbalisté Pardubice Brna se utkají v šestém semifinále ligového play-off. Hrát se bude od 19 hodin na brněnské palubovce. Východočeši vedou 3-2 na zápasy a v případě úspěchu mohou už dnes postoupit do finále. Víc k šestému zápasu dodává pardubický basketbalista Luboš Kovář.
6: Tak jak se říká, ten poslední krok vždycky nejtěžší, takže my hlavně musíme zůstat nohama na zemi. Jsme jako vyhráli 3 zápasy za sebou, ale musíme jít přesně stejně, jako když jsme jeli do toho Brna za stavu 0-2. Nejdůležitější vlastně pro celou tu sérii je pohlídat si doskok. Když ho pohlídáme a budeme hrát se stejnou energií jako poslední 3 zápasy, tak si myslím, že bychom to tam mohli už ukončit.
3: Počasí.
2: Zítřek bude slunečný, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na průjezdu Českou Třebovou Moravské ulici nedaleko Koráda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den
7: v kraji.
8: Dobré odpoledne, vítejte u pořadu Den v kraji. Pečující, kteří se doma starají o své nemocné seniory, čím dál častěji využívají denní stacionáře, tak jejich kapacity a další podrobnosti vám prozradíme v této hodině, řekneme víc už za chvíli. Mezinárodní hudební festival Letohrad se letos bude konat už po 35. a to od soboty 30. května do neděle 7. června. Pozveme vás na něj a náš regionální stopař se dnes vydal do Vysokého Mýta. Tam totiž je na sobotu naplánovaný velký food festival. Tak také vám řekneme podrobnosti a vydáme se i na Tyršovo nábřeží v Pardubicích, kde bude už za několik dnů vylepšené velkoplošními obrazy. No a chybět nebudou písničky, které nestárnou. Od Michala Hrůzy, Heleny Vondráčkové, od Petra Muka a nebo Zuzany Norisové.
7: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.
9: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Dnes je středa s datem 27. května a třeba v roce 1777 byla májovým císařským výnosem zrušena v Rakousku řada gymnázií, mezi nimi třeba i gymnázium v Pardubicích. Jaký ale byl ten dnešní den v roce 2026? Tak to ví Otaku Tvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé v Pardubickém kraji, kteří se doma starají o své nemocné seniory, čím dál častěji využívají denní stacionáře. Jde o službu, kde se o klienta starají přes den sociální pracovníci a pečující mezi tím můžou třeba do práce. Tomuto tématu se budeme věnovat už za chvíli. Stavbaři dokončili pokládání středové části nového mostu přes Labe mezi Kladruby a Řečany nad Labem do cílové polohy. Teď budou jednotlivé díly spojovat dohromady. Konstrukce je z kortenového oceli s typickým rezavým zbarvením a váží 770 tun. Cena zakázky je 236 milionů a podle silničářů by měla být hotová na podzim.
3: Výstavba začala v loni na jaře. Dopravu z Řečan nad Labem do Kladrub nad Labem nadále umožňuje vedle stojící mostní provizorium. Nový most je podle krajských silničářů navržený tak, aby pod ním mohly v budoucnu proplouvat i velké lodě a zároveň ladil s krajinou Kladrubského hřebčína zapsanou v UNESCO. Otevření mostu pro auta, chodce i cyklisty je v plánu v listopadu. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí 1 000 000 korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Tranzitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Základní a mateřské školy v Pardubicích dostanou od města víc peněz na platy nepedagogických pracovníků. Rozhodli o tom zastupitelé. Radnice tak reaguje na zákonné navýšení platových tarifů ve veřejné sféře, které platí od 1. dubna letošního roku. Mezi 51 školských zařízení rozdělí nově 27 milionů korun. Krajští silničáři zahájili třetí etapu opravy silnice třetí třídy v Dolní Moravě. Zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek začíná u obchodu s potravinami a končí u křižovatky s místní komunikací. Řidiči tak musí počítat s objížďkou. Městské koupaliště ve Svitavách se má otevřít v polovině června. Do té doby se musí dokončit poslední přípravné práce. Je potřeba třeba natřít velký 50-metrový bazén a zkontrolovat skluzavku a sportoviště. V Pardubicích mají vzniknout další plochy pro legální grafity. Město zvažuje, že by lidé mohli sprejovat a malovat třeba v Fanenském podjezdu nebo v takzvané myší díře na Karlovině. K tomuto tématu se v této hodině budeme věnovat.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Copacabana, letní hit Heleny Vondráčkové ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Zájem o denní stacionáře pro seniory v našem kraji stále roste. Služba pomáhá hlavně lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné a potřebují jít do práce na úřad a nebo si na chvíli od péče prostě odpočinout. V kraji dnes funguje celkem 7 stacionářů a většina z nich má ještě volné kapacity. Víc nám o službě řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, pro koho jsou tedy denní stacionáře určené?
1: Tak denní stacionáře jsou hlavně pro seniory, kteří už nemůžou zůstávat přes den sami a potřebují, aby se během dne o ně někdo postaral. No. Službu využívají pečující, kteří se o své nemocné příbuzné chtějí starat doma, ale zároveň potřebují chodit do práce, zajít si na úřad nebo k lékaři. Seniori tak můžou podle potřeby do zařízení docházet pár dní v týdnu na několik hodin nebo každý všední den. Většinou to funguje tak, že klienti do stacionáře přijdou ráno, přes den se o ně starají sociální pracovníci a odpoledne se vracejí domů. Kromě pomoci s každodenními potřebami s nimi pracovníci dělají různé aktivity, jak popisuje vedoucí chrudimského denního stacionáře Pohoda Šárka Marková.
2: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
1: V Pardubickém kraji funguje celkem 7 denních stacionářů pro seniory. Kromě Chrudimi taky v Litomyšli, Moravské Třebové, Bystrém, Chotovicích, Vysokém Mýtě a Pardubicích.
0: Mm-hmm. A jak se tedy mají pečující o službu zažádat a kolik to vlastně stojí?
1: Většinou stačí zavolat nebo napsat přímo do konkrétního stacionáře a domluvit si schůzku se sociálním pracovníkem. Ten s rodinou probere zdravotní stav seniora, jak často by službu potřeboval využívat a jestli je pro něj zařízení vhodné. A ceny se v jednotlivých zařízeních liší, hlavně podle toho, jak náročnou pomoc člověk potřebuje. Lehčí nebo skupinová péče vychází většinou kolem 60 až 80 korun za hodinu. Individuální pomoc často stojí přes 100 korun za hodinu. Rodiny k tomu často doplácejí ještě za obědy nebo dopravu, kterou si některá zařízení zajišťují sama.
0: Uhum. A mají aktuálně tady stacionáře v našem kraji ještě nějaká volná místa?
1: Já jsem oslovila všech 7 zmíněných zařízení a většina z nich ještě volná místa mají. Zájem o službu ale v posledních letech roste. A to proto, že podle poskytovatelů přibývá hlavně seniorů s demencí. Uhum. To potvrzuje i Marková.
2: Rodiny ty pečující potřebují odlehčení a ulevit od té péče o ty své blízké, protože narůstá opravdu ve společnosti množství lidí, kteří pečují o někoho, kdo má demenci a kdo už má omezený ty kognitivní funkce a potřebuje prostě pomoc a podporu.
1: Na závěr dodám, že v Pardubickém kraji funguje i terénní pečovatelská služba, která dochází za seniory nebo lidmi s handicapem přímo domů a pomůže jim třeba s hygienou, přípravou jídla nebo úklidem.
0: Denní stacionáře, jejich volné kapacity v našem kraji a využití, tak to jsme probrali s Annou Svobodovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme gnocchi s cuketou a bylinkami. Gnocchi jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk se na rohu zatočil kolem stromu v prázdné ulici a my vyrážíme mrknout na počasí.
1: Počasí.
0: Konkrétně na oblohu pohlédneme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. A pane Tučku, prozraďte nám rovnou, jaký bude čtvrtek.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, s tím, že nejnižší noční teploty budou od 10 do 7 stupňů a vítr jenom slabý od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den zase hodně sluníčka, ale na teploměru trošku nižší teploty, jasno až polojasno s teplotami 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vítr temporánu bude ještě slabý, ale v průběhu dne se postupně rozfouká na mírný, a to od severozápadu až severu, a rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A prozraďte nám ještě, jaké budou ty další dny, budou se teploty zase zvedat a půjdou nahoru?
2: Postupně vyšší teploty v pátek do těch 26, v sobotu stále do těch 26 a v neděli do nějakých 28 stupňů, s tím, že počítáme i v sobotu, i v neděli nějakými přeháňkami a dokonce i bouřkami, a to hlavně v neděli, a i v neděli ty srážky budou četnější než v sobotu.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a nabízíme jednu charitativní píseň. Američtí interpreti na pomoc Africe, tedy USA for Africa, a písnička, která se jmenuje We Are the World, tedy My Jsme Svět. There comes a

0: Mezinárodní hudební festival Letohrad letos proběhne už po 35. od soboty 30.5. až do neděle 7.6. Nabídne celkem 9 koncertů. Redaktor Jakub Malý o nich mluvil s organizátorem Františkem Vaníčkem. A to v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Záznam najdete už teď na webu pardubice.rozhlas.cz. No a pánové se na úvod vrátili k varhaním kořenům akce v roce 1989.
1: My jsme chtěli oživit kulturu nejdříve pouze v Letohradě, kde se nám zdálo, že před dobou revoluce nebylo tolik koncertů vážné hudby a bylo nám to líto, protože přeci jenom ta historická tradice tam byla. Snažili jsme se oživit, především, jak jste říkal, varhaní koncerty, ale postupně jsme rozšiřovali radius toho festivalu i do okolních obcí a měst a dnes je to vlastně festival celého Ústecko-Orlicka.
2: A v porovnání s těmi začátky má ten festival pochopitelně mnohem větší zvuk, je známější, lidé už o něm vědí. I jako organizátoři si připadáte jistější už po těch letech.
1: Máte pravdu, že tam jsou tradiční vazby, ale přichází noví starostové města, obcí. Já jsem velice rád, že i ti noví mají neustále zájem a vědí, že to má význam jak pro jejich obec, město, tak pro celý region a je to skutečně akce tradiční, tak jsme zavázáni v ní pokračovat.
2: Daří se vám lákat i světové umělce. Čím je lákáte na tento festival?
1: Ten festival je zajímavý jednak v oblasti varhaní hudby. Je tam několik koncertů světových umělců z Itálie, z Tajvanu, z Polska sousedního. A já si myslím, že je to právě tou přátelskou rodinnou atmosférou. Přeci jenom je to trošku menší festival, než třeba Smetanova Litomyšl. Přijde také sice trochu méně diváků, ale máme plné sály, plné kostely a je to skutečně tradiční věc a ta atmosféra je tam úžasná.
2: Ta domácí atmosféra, některé diváky znáte už i třeba osobně, že chodí pravidelně každý rok, jsou tam skalní fanoušci.
1: Říkal jste, že 35. ročník, tak už chodí děti těch skalních fanoušků, ale máte pravdu, vždycky třeba čekáme na jednu místní obyvatelku, která chodí jako jedna z posledních, tak to jsou takové úsměvné už historky, které samozřejmě za těch 35 let jsou s pořádáním festivalu spojeny.
2: Připomeneme, že i v roce 2019 se festival dostal na seznam nejvýznamnějších kulturních událostí Pardubického kraje. Tak co to pro vás znamenalo právě to zapsání do seznamu tváře našeho kraje?
1: Je to především uznání významu této akce, je to i určitý závazek, už jsem tady o tom hovořil, abychom v pořádání této akce, ono to není jednoduché, je to založeno na dobrovolnické bázi, tak i touto cestou bych chtěl všem spolupracovníkům poděkovat za to, že se každoročně účastní tady toho pořádání, ale je to také samozřejmě určitá finanční stabilita, protože to je spojeno i s finančním příspěvkem Pardubického kraje a musím říci, že nám to pomáhá také lépe oslovit i další sponzory, kteří vidí, že je to akce nějakého minimálně regionálního, ale myslím si, že nadregionálního celostátního významu.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: všechny milovníky jídla a příznivce gastrofestivalů pod širým nebem a také tím, co k nim patří, jako jsou třeba programy pro celou rodinu, koncerty a nebo trhy. Do Vysokého Mýta se zajela podívat i redaktorka Tereza Brázdová a to, aby nám celý projekt pod názvem Mýto žije jídlem pěkně přiblížila. A my vám to teď připomeneme.
1: Velkou nejen kulinářskou, ale všemožně zážitkovou zónou se stane multifunkční hřiště v areálu někdejších vysokomýtských kasáren. A festival by měl potěšit nejen milovníky českého jídla, taky piva, ale i exotických kuchyní. Spolu se mnou je tu za pořadatele Tibor Pagáč. Vy jste mi před chvílí sám řekli, že jde o velmi ambiciózní projekt.
2: Ambiciozní projekt to určitě je. My jsme vlastně měli ambice do budoucna být velkým festivalem, co se týče gastronomie v celém regionu, v celém Pardubickém kraji. Nečekali jsme možná, že se nám to stane hnedka první ročník, protože ten zájem byl enormní, takže jsme vlastně se snažili ten program zpestřit a udělat tak zajímavý, aby odpovídal tomu zájmu, který vlastně přišel z řad lidí. Takže myslím si, že už jenom hlavní headliner Mike Spirit, což samozřejmě trošku je mimo gastro, ale ten hudební program k tomu gastronomickému festivalu určitě patří, takže Mike Spirit, který bude večer, si myslím, že je velká hvězda festivalu. Současně tam budeme mít i kuchaře z televizní show Hell's Kitchen. Z Hell's Kitchenu, který známe, šéf kuchař Honza Punčuchář vybíral nejlepší kuchaře amatérský i profesionální z celé České republiky. A my máme tu radost tady přivítat dva z finalistů. Bude to Kateřina Hocek, kterou jste i včera mohli slyšet v rozhovoru na rozhlase u vás, a bude to ještě Paťo Kolár, který přijedou a budou tady mít úžasnou show.
1: Ale to nepůjde jen o show na pódiu.
2: Nebude to jenom úplně obyčejná show, kde vlastně kuchaři jenom vaří a lidi by na ně jen koukali. Vlastně bude to live cooking show, kdy vlastně lidi budou moct zaprvé sledovat díky letkovým televizím na pódiu, budou moct sledovat přímo pod ruce kuchařům, budou moct vidět, jak se různé speciality dělají. A aby toho nebylo málo, tak ještě potom budou moct i ochutnat, co vlastně kuchaři připraví na tom pódiu.
1: Vysokého Mýta by mělo dorazit asi 40 food trucků, mezi nimi i jeden speciální.
2: Ano, ano. Těch speciálních tam bude určitě víc, bude tam kuchyně z celého světa, ale ten speciální food truck, o kterém mluvíme, je food truck se sushi, který přijede až z Prahy, někde od Čelákovic. Je to výborné sushi a vlastně je to jediná restaurace, která má vyloženě auto food truck se sushi v České republice, takže lidi budou mít i jedinečnou možnost ochutnat přímo z food trucku sushi přímo na místě.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na záhady zpívala o tom, že se cítí jako v nebi. To byly Fiction Factory v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Tyršovo nábřeží na levém břehu Chrudimky v Pardubicích oživí barevní, cválající koně, hokejisté, atleti a také basketbalisté. Rozsáhlá malba na zdi za tělocvičnou Sokolovny bude totiž dílem žáků základní umělecké školy v Polabinách. Velkoformatové obrazy tvoří pomocí šablon, štětců a sprejů právě v těchto dnech.
1: Já teď stojím přímo u zdi za Sokolovnou, která se teď mění ve street artové umění. Mám u sebe žákyni základní umělecké školy v Polabinách, Anu Skořepovou. Ano, jak ti to jde od ruky?
2: Dobře, začínáme už s koňma tady. Já dělám vlastně teď jenom koně. A dělá se mi to dobře, už mi to přijde, že jsem tak jako dostala do ruky a je to lepší. Ještě teda budeme muset začistit potom, ale od ruky to jde dobře.
1: Tady to je výjev z Velké Pardubické, předpokládám, takže cválající koně s jezdci.
2: Ano, ten drzavý, to je Železník s panem Váňou a tady ostatní, to jsou prostě koně.
1: No a s námi je teď tady učitelka základní umělecké školy v Polabinách, Veronika Korbelová.
3: Pro děti je to obrovská příležitost, protože jako při výuce v Zušce se rozhodně nesetkáme s takhle obrovskou plochou, ve které se musí zorientovat vlastně. A i ty malé kresby, které teďka zvětšují na zeď, je jako těžký si to představit a všechno jako dostat do toho obrovského rozměru. Takže to je pro ně zase další zkušenost jako s další technikou a s takhle velkou plošnou prací.
4: Ta zeď byla ošklivá, nebyla hezká, já si myslím, že to tady úplně nádherně zkrášlí celé to pobřeží a hlavně náš atletický tunel.
1: Mluví Lenka Pařízková, starostka pardubického Sokola.
4: Náměty jsou výborné, protože sport patří k Sokolu a Sokol to není jenom sport, ale je to i kultura a vzdělávání a výchova, takže tady se vlastně snoubí úplně všechno dohromady.
1: Kluci, co říkáte na to, že tady takhle můžete tvořit?
5: No, mně to přijde super. Grafity to úplně není přímo, ale tak pracujeme se sprejema a natírali jsme i ty těma barvama tu stěnu jako s válečkama. Spíš je to taky jako malířství na
1: malba.
5: Stěny. Malba na stěny prostě. Vincent Papp.
1: Nový umělecký mural na Sokolovně by měl být hotový do konce tohoto týdne. Město na výzdobu zdi dalo přes 300 tisíc korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice.

0: 10 mil, ušli jsme s kapelou Rangers a vůbec nás to neunavilo. A to za rovné 3 minuty, tak za 7 minut, už za 6 vlastně, bude 6. Otak Utvěrt chystá další zprávy a pak Karel Sladký svou kvízovku. Ale ještě předtím vás pozveme k zítřku, co se bude zítra dít, my to víme a nastíníme. Tak dozvíte se třeba, kam můžete vyrazit o víkendu, chystáme pro vás víkendové tipy do našeho vysílání. Pardubické základní školy, tak ty plánují od září omezovat používání mobilů, tak od nás uslyšíte podrobnosti. Také víme o tom, že v Chrudimi zavedou poplatek z pobytu, to už je stará známá věc, no ale pokud zastupitelé vyhlášku schválí, tak bude platit už od letošního léta. Víc se rozvíte v zítřejším vysílání. A protože se blíží 1. červen, kdy se po opravách pro veřejnost otevře Pardubická zelená brána, tak vám také řekneme, co všechno jí potkalo v posledním roce a půl a také další podrobnosti. To uslyšíte třeba zítra v 17.30. Těší se na to Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Výstavba multifunkční haly v Pardubicích by podle investora mohla začít ještě letos v létě. Svitavy letos slaví 770 let od první zmínky. Součástí oslav bude i udělení ceny města. Poslanci nezvolili v prvním kole nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. A zítřek bude slunečný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Podnikatel a miliardář Petr Dědek chce začít stavět multifunkční halu v Pardubicích ještě letos v létě. O stavební povolení už požádal a důležitým krokem k výstavbě je podle ní i přijetí plánovací smlouvy s městem. Tu schválili zastupitelé. Dědek odhaduje, že by se v hale mělo pořádat asi 100 akcí ročně.
2: A jakmile budeme stavební povolení, tak vyjíždí bagry. Odhadujeme, že celkový rozpočet by měl být kolem 12 miliard. Samozřejmě globální situace je velmi složitá, nicméně pracujeme se všemi možnými riziky a sledujeme trh.
1: Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravy křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury získalo i 15 žadatelů v Pardubickém kraji. Chodníky za 10 milionů korun staví třeba v Bělečku na Pardubicku. Nový přístup k železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku a v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé v Chynice. Svitavy začaly přijímat od lidí návrhy na udělení cen města. Radnice chce tímto vyznamenáním doplnit letošní celoroční oslavy 770 let od první zmínky o městě. Obyvatelé můžou nominovat jednotlivce, kolektivy i fyzické a právnické osoby, které trvale žijí nebo působí na území města. Formuláře k návrhům jsou dostupné na webových stránkách radnice, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: A to nejen za celoživotní práci, ale i za významnou činnost v posledních 10 letech. Ocenění může být uděleno také in memoriam. Nominaci mohou na předem připraveném formuláři podávat opět jednotlivci, ale také spolky nebo organizace. Všechny nominace na udělení musí být doručeny nejpozději do 31. července.
1: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co 4x neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Počasí. Zítřek bude znovu slunečný, bude jasno až polojasno, ale teploty už nebudou tak vysoké, měly by se pohybovat mezi 21 a 24 stupni. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor si dejte na silnici druhé třídy číslo 371, kde byla hlášená dopravní nehoda. Je to zhruba na úrovni obce Roztání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dočkali jste se.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Po týdnu krásný podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou. Kvízovkáře zdravíme do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, do jižních Čech, abych na někoho nezapomněl. Všude tam s námi kvízovku rádi hrajete a telefonujete. Je dnes možnost zatelefonovat. A dnešní hlavní výhrou je velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Paráda. Krásná hlavní cena, velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Někomu z vás v závěru této hodiny rádi věnujeme. Písničky jsou připraveny, nasadili jsme na vaše přání. Připravený Jakub Kvášovský, aby vám položil nějaký ten kvíz, otázku. A šťastné číslo už je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Nahlédněte. Karel Sladký vás z Kvízovky Českého rozhlasu zdraví. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Parádní velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu můžete vyhrát v dnešní kvízovce. A jak na ní? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného sosování o tento velký vystřelovací deštník. Před 19. někoho z vás odměníme. Pod každým číslem je ale i písnička. Jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Mnozí se inspirujete, telefonujete si třeba jenom právě oblíbeného interpreta nebo interpretku, tak se klidně podívejte. Ale především si najděte šťastné číslo pro dnešní hru. To je také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes také někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku. Na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst, ano nebo ne. Připraveny jsou dnes otázky ze všech možných oborů. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Držíme pěstí, ať se vám v kvízovce s datem 27. května daří, protože ta hlavní cena, velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu, za to rozhodně stojí. Ale stojí za to i písničky. Představme si 5 z 25, to je sedmička a Lenka Filipová. Pod číslem 7 Lenka Filipová. Pod 11 na vaše přání Marek Stracený, Stále věřím, pod číslem 11. I takto si můžeme hrát v dnešní kvízovce, pokud řeknete číslo 18, a že by to bylo zrovna to šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru 18. Dvacítka. Číslo 20. A 23. Dej mi lásku. V nabídce jsou další interpreti, vycházeli jsme z vašich přání. Stačí podívat se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. No, já myslím, že mnozí už jste se podívali, abyste si našli šťastné číslo. Teď se co nejrychleji dovolat k nám do Kvízovky, abyste ho řekli a zajistili si automaticky postup do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Ještě nevolejte, ještě není naše linka aktivní. Odstartujeme to 3, 2, 1, teď.
0: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas Kvízovka, zdravím pana Filipa. Pane Filipe, hezký podvečer, vítejte.
1: Hezký podvečer vám, pane Kájo, a všem kvízovkářům.
0: Pane Filipe.
1: Po další době se mi podařilo dovolat.
0: Jaký jste dnes měl den, kde jste se toulal?
1: Dneska jsem se toulal tady střední Čechy, Děčín a tam okolí.
0: A jak jste to v tom vedru zvládal za volantem?
1: Jo, dobré, dobré.
0: Dařilo se. Máte klimatizaci, nebo jak na to?
1: Je klimatizace a já ji nepoužívám batom, protože batom mám zdravotní komplikace.
0: Tomu rozumím.
1: A tak dále, takže oni dneska všichni nechci být nějaký pesimista, ale myslím si dříve narozený, co jsem já, i když nejsem zase tak starý, tak dříve žádný klimatizace nebyly a byly daleko větší vedra a taky to ty lidé přežili, takže si myslím, že to akorát jsou někteří lidé moc zíčkaný.
0: Pane Filipa, co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost do této chvíle?
1: Mě potěšilo to, že jsem se mohl dovolat jako první do kvízovky a pokusím se uhádnout šťastné číslo.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Víte ho, v případě, že jste se podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, Filipe.
1: No, já jsem se podíval na vaše stránky do pořadu Kvízovka. Je to číslo 9.
2: Šťastné číslo.
0: A je to tady 9. Tak ať vám ta 9, milý Filipe, přinese štěstí i před 19. hodinou, protože jste si automaticky zajistil postup do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Já si myslím, že to by byla hezká výhra.
1: No to by byla určitě hezká výhra, když se nedávno měl svátek, bylo Filipa, tak to by se docela hodila taková výhra od Českého rozhlasu.
0: Tak držíme pěsti, milý pane Filipe. Teď asi šťastnou cestu ještě, nebo už jste doma někde?
1: Ne, už jsem doma.
0: Už jste doma.
1: Už jsem doma právě a vyčkával jsem právě na 18. hodinu, kdy se ozvete s vaší kvízovkou, abych se pokusil dovolat. A ono to vyšlo i mezi prvníma, takže jsem velice rád. A udělal dneska tu velkou radost, jak byste se psal, co mi udělalo tu radost. A tak, no.
0: Filipe, a to doma je kde? Co to je za místo, město?
1: To doma je, to je tady Mladé Boleslavy.
0: No, Mladé Boleslav.
1: No.
0: Tak tam zdravíme pěkně.
1: Ano, já vás taky zdravím a užívejte léto, krásné dny, teplé a nejenom vy, ale všichni posluchači Rádia Hradec.
0: No, léto nám ještě nezačalo ani a už to tady je. Je tady skutečně to léto, čas jahod už tady taky je, ale taky čas hezkých písniček a vy jste pod tím šťastným číslem jednu vybral. Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád. Tak to si dáme, Filipe.
1: Ano.
0: Hezký večer, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky pěkný večer a zase někdy naslyšenou, pane Sladký.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: tak blbec litovat.
1: Kvízovka Českého rozhlasu je s vámi a s námi také pan Stanislav, který se dovolal. Hezký podvečer, pane Stanislave.
2: Napodobně, dobrý den.
1: Šťastné číslo 9 už vám vybral pan Filip, který s 9 postoupil do slosování o parádní velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Pro jaké číslo od 1 do 25 jste se rozhodli vy?
2: Já bych chtěl 4.
1: 4, pro vás šťastná?
2: No, já celkem na to nevěřím, šťastné nebo nešťastné.
1: Takže jen tak jste si vybral, že se vám líbí 4. Není třeba důvodem písnička.
2: Zpěvačka,
1: je tam Maria Rotrová, šarmantní. Tu si dáme a ještě něco pod 4 je.
3: Sázka na Jakuba.
1: Jakub Kvášovský je tady v kvízovce Českého rozhlasu s otázkou pro pana Stanislava. No, tak bude to dnes o Potrovi, jak vidím. Až budete připraven, pane Stanislave, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí otázku.
2: Můžeme,
1: výborně. Jakube Kvášovský, lovče, otázka pro pana Stanislava.
4: Mezi kletby, jež se nepromíjejí, patří ve světě Harryho Pottera kletba Alohomora.
1: Ano nebo ne, Stanislave?
2: Myslím, že ne.
4: Tohle není pravda, jsou tam jenom 3 kletby, Avada Kedavra, Imperius a Cruciatus.
1: Dobře jste udělal, tak držíme pěstí před 19, protože i vy postupujete do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Když se ozve 4 před 19, bude to jasné a pak se ozveme i my a budeme telefonovat právě panu Stanislavovi. Děkujeme, že jste se dovolal do kvízovky, ono to je opravdu náročné, protože někdy to vypadá, že nám posluchači strhnou ústřednu, ale náš zájem těší. Pane Stanislave, hezký zbytek, nemějte se krásně, naslyšenou.
2: Podobně.
1: A jak říkal pan Stanislav, vybral si Marii Rotrovou, taky má pod číslem 4.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: O kterou je opravdu zájem. Paní Šárce se také podařilo dovolat do kvízovky Českého rozhlasu. Krásný středeční podvečer, paní Šárko.
2: Dobrý večer.
1: Čím je pro vás kvízovka? Máte ráda kvízy?
2: Mám, sleduju na lovu a ráda hádám.
1: Takže Jakuba Kvášovského také znáte. Ten už vás dnes nečeká.
2: Ten mě čekal minule, nebo párkrát už jsem ho chytla u vás, když jsem se dovolala, takže jsem ráda.
1: Tak ho tady máme ještě nechat, že by třeba ještě...
2: Ne, dneska určitě ne.
1: Dobře. A na co se cítíte dnes? Jaká tak otázka, z jakého oboru by sedla? Jaký kvíz, Šárko?
2: No, to mě nějaký tak v celku asi jedno, tak...
1: Necháte se překvapit.
2: Dobře, nechám se překvapit.
1: Mnozí telefonujete, že si vybíráte číslo třeba i podle písničky, podle interpreta. Jestli pak jste to udělala i vy?
2: Ano, podle Pavla Bobka.
1: Pavel Bobek, 16 to je, číslo 16, Čárko. A po 16 máte televizní retro kvíz. Tak si připomeneme jeden hudebně zábavný pořad z 80. let 20. století. Nejen vy, Šárko, dobře se bavte.

0: Oscar y Silva, señor Juárez, Rodrigo Santamaría, da Silva de la Cruz, el señor Manuel Rodríguez Antonio de Stefano de Longo. Ochoa, estoy pulina a la vez. Está el señor Manuel Rodríguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodríguez Santamaría, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacinto, Juanito, Anu, Mariu, Perezo, bude Eugenio na Amazonce a sedla si mlečil moucha. A to tě tak štíplá, ptá se senior Manuel Rodríguez Antonio de Stefano del Longo, senora Juárez de Rodríguez Santa Maria de Silva del Cruz. Naštěstí ne, ha, smí se senior Juárez Rodríguez Santa Maria de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou.
1: Šárko, z jakého zábavného televizního pořadu byla ukázka?
2: Ukázka byla z pořadu Možná přijde i kouzelník.
1: Pamatujete ten pořad?
2: Pamatuju samozřejmě. Korn, Lábus a pan Kaiser. Pamatuju. Jak líbilo se mi to, no, vtipný scénky.
1: A ta dáma, která skvěle sekundovala Oldřichu Kaiserovi, Jaroslava Hanušová, že Hanuš...
2: Jo, taky.
1: Jaruš.
2: Jo, a Lábus ještě, jo.
1: Jaruš, ano, která imitovala i zpěváky písni Čau lásko, že když slyšíme...
2: No, tudy, samozřejmě, jo.
1: Se Zdeňkem Srstkou. Tak, Čau lásko to teď nebude, bude to signál, který potvrzuje, že je to tak. A s 16 jste se, Šárko, i vy dostala do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Tak ať je štěstěna při vás, držíme pěsti také.
2: Dobře.
1: A teď už vám bude zpívat Pavel Bobek. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, vy taky, nashledanou.
1: Kvízovka Českého rozhlasu 726 46 46 46, telefonní číslo do studia. Zkuste ji vyštěstí. Z Českého rozhlasu přejeme hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Hraje to velký parádní vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Někdo z vás ho určitě získá. To stojí za to vytučit 726 46 46 46. Dovolat se je těší, to je takový ten první úspěch a podařilo se paní Květě, kterou zdravím. Paní Květo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, já vás taky moc zdravím.
1: Vítejte v Kvízovce. A jak jste na to šla vy? Podle jakého klíče jste vybrala číslo?
2: No, 16 už byla, to jsem se narodila já. Jak jsem řekla, tak dáme 7, to se narodil manžel.
1: Tak ať vám číslo 7 přinese štěstí.
2: Ano.
1: 7. Už o tomto víkendu se bude konat v Hradci Králové jedna z největších přehlídek letectví. Tato akce patří mezi nejvýznamnější přehlídky letectví a letecké akrobacie v České republice a tradičně se koná už od roku 1991. No. Letos poprvé na letišti v Hradci Králové z Pardubice přesouvá a návštěvníky čeká v Hradci mimořádný program plný historických i moderních leteckých skvostů. Záštitu nad to akcí převzal prezident republiky a ministryně obrany. Asi tušíte otázku, jak se tato akce jmenuje?
2: Jmenuje se Aviatická pouť.
1: Aviatická pouť bez váhání je správná odpověď. Chystáte se na letiště v Hradci?
2: Ne, protože manžel má sraz od školy. Takže bych musela sama, to se mě moc nechce a bude teplo.
1: No bude o poznání příjemněji než je teď a tak. Aviatická pouť poprvé v Hradci, která přináší novinky. Ano. Český rozhlas bude u toho. No tak doufejme, že ten deštník dopadne, protože jste si s číslem 7 zajistila také postup do slosování před 19. Šlo to docela hladce. Měla jste štěstí.
2: Děkuji moc, pane Sladký, a hezký zbytek dne, nashledanou.
1: Hezký zbytek dne, nashledanou. Kvízovka Českého rozhlasu pokračuje, šance i pro vás.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Do Horní Rokytnice, teď zdravím pana Milana, který také zkusí štěstí v Kvízovce. Hezký podvečer, pane Milane.
2: No, hezký, jo.
1: No hlavně pro vás, aby byl hezký a úspěšný. Jaké číslo jste si vybral v Kvízovce Českého rozhlasu?
2: No, 13, jsem vám to říkal.
1: No, ale musíte to říct do vysílání. To jste říkal do režie, takže teď do vysílání číslo 13. A po 13 máte hudební kvíz, pustíme si jednu legendární skupinu, pane Milane, a na vás bude, abyste ji poznal.
2: Och, je, to bude problém.
1: No, to uslyšíme. Tak pouštíme.
2: Uvidíme.
1: Dávejte dobrý pozor.

0: logem Českého rozhlasu jste tam. Tak držíme pěstí, ať to vyjde i před tou 19. Pane Milane, vy jste měl takový strach a abyste poznal, kdo by nepoznal legendární oblíbenou skupinu. Držíme pěstí a pokud to vyjde s 13., tak vám budeme volat před 19. Tak buďte napříjmu, mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Petr, teď zkusí štěstí v kvízovce. Pane Petře, dobrý podvečer.
2: No, já vás taky zdravím. Příjemný podvečer.
1: Příjemný podvečer i vám. Pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Jsem se rozhodl pro číslo 14.
1: 14. Máme tady jednoho vynálezce. Petře, kdo se postaral o to, aby lidé začali používat žárovky? Kdo to byl?
2: Thomas Alva Edison.
1: Thomas Alva Edison, naprosto suverénně, a je to tak, potvrzujeme i tím naším signálem. Dlouhá léta byl označován za vynálezce žárovky, ale on to není zase tak úplně přesně, protože na žárovkách pracovali už před ním i jiní vědci, ale Edison nakonec dokázal na trh uvést takovou žárovku, která dlouho svítila a hlavně ji uměl dobrou reklamou dostat mezi lidi. Thomas Alva Edison, já tam slyším nápovědu, je to maminka, Petře?
2: Jo, maminka.
1: Tak maminku taky zdravíme, taky věnujeme písničku, která je pod 14.
2: Ale jo.
1: Skupina Mirai bude zpívat, no a držíme pěstě, ať to dopadne i v tom závěrečném slosování s číslem 14, tam je i pan Petr. Pane Petře, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Dobře, se mějte hezky, naslyšenou.

0: Kvízovka Českého rozhlasu jde do finále, ale šanci dostává ještě paní Jana, kterou zdravím. Paní Jano, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane Sladký, všem posluchačům.
0: Děkujeme pěkně za přání. Jak se máte? Je hezký podvečer u vás?
1: Ne, hezký podvečer. Se koukám na televizi, ale stříhám všechno.
0: No co, Český rozhlas posloucháte, protože jste se dovolala do kvízovky, tak ještě vybrat správné číslo, paní Jano.
1: Jedenáctku.
0: Jedenáctku. Co teď dávají v televizi, otázka pod jedenáctkou?
1: Já to nevím, co je pod jedenáctkou.
0: No ne, já jsem zareagoval na vás. Tak, zpátky k rozhlasu. Český rozhlas číslo 11. Máte tam Marka Ztraceného a pod jedenáctkou, jak dobře znáte Agátu Christie, spisovatelku. Paní Jano, spisovatelčina matka věřila, že by se dětem do 8 let nemělo dovolit číst, aby se chránil jejich zrak a mozek. Malá Agáta se ale naučila číst sama ve věku 4 let, 5 let a nebo 6 let.
1: No, tak jako nevím, ale zkusím to v těch 5 letech.
0: Říkáte si zlatá střední?
1: Zlatá střední.
0: Zlatá střední. Nebudeme dlouho napínat. A je to tak? Představte si, že ano. Navzdory své rázným názorům na výchovu dětí vyrůstala Agáta v domě plném knih, z nichž mnoho patřilo jejím starším sourozencům. Číst se prinaučila sama pomocí textu Anděl lásky. Z něhož ji často předčítali, protože ji v něm fascinovala slova jako monstrózní, zmařený nebo triáda. Tak je to tak, tak ať vám přinese Agáta Christie už za malou chvíli štěstí v tom závěru, v tom finále kvízovky. Paní Ano, my vám z Českého rozhlasu z kvízovky posíláme Marka Ztraceného. Zeselte si rádio, protože ta písnička za to stojí. Mějte se hezky.
1: Tak jo, děkuji moc.
0: Hezký večer. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Dnes jste byli úspěšní opravdu a tak jste v tom velkém finále, ale výherce může být jenom jeden. Kdo to bude ve středu 27. května? Číslo 4, čtyřka. A čtyřku vybrala, nebo vybral pan Stanislav, už to vidím. Pane Stanislave, gratulujeme. Za chvíli vám budeme z kvízovky Českého rozhlasu telefonovat, abychom se domluvili. Hlavní cena Velký deštník s logem Českého rozhlasu Vystřelovací deštník získává pan Stanislav. Děkujeme za to, jak vás kvízovka těší, jaký je o ní zájem. Za týden ve středu můžete opět zkusit štěstí v našem vysílání. Před 18. se podívejte na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. Úplně nahoře tam bude opět šťastné číslo pro tu další hru. To bude hláš za týden. Dnešní večer je před námi, ať je krásný, to vám přeje Karel Sladký. Za týden s kvízovkou Českého rozhlasu. Naslyšenou, hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Za nové napojení průmyslové zóny zaplatí Chrudim desítky milionů korun. Stavbaři skládají z jednotlivých dílů nový most přes řeku Labe v Řečanech nad Labem. Cenový strop nafty i benzínu zítra znovu klesne a zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Chrudim koupila první pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Soukromému vlastníkovi za ně zaplatí milion korun. S majiteli dalších potřebných parcel radnice dál jedná. Plánovaná silnice má vést na hlavní trasu číslo 17. Tranzitní doprava by se tak městu mohla vyhnout. Náklady na stavbu radnice odhaduje na 30 až 40 milionů korun. Další miliony budou stát právě výkupy pozemků, vysvětluje starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
2: Tam bude dost záležet na tom, jak se s těmi lidmi domluvíme. My tady máme nějakou hranu, za kterou jít nechceme, ale ten prostě, kdo bude chtít významně více peněz, tak bohužel to pak skončí vyvlastněním.
0: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Vraclav na Orlicko-Ústecku chce zbourat bývalé kino. Vzniklo v 70. letech přestavbou stodoly a dnes už je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě by podle vedení obce mělo vzniknout nové společenské centrum s tělocvičnou pro konání kulturních a sportovních akcí. Obec chce na stavbu získat dotaci. Stavbaři dokončili pokládání středové části nového mostu přes Labe mezi Kladruby a Řečany nad Labem do cílové polohy. Teď budou jednotlivé díly spojovat dohromady. Konstrukce je z kortenové oceli s typickým rezavým zbarvením a váží 770 tun. Cena zakázky je 236 milionů a podle silničářů by měla být hotová na podzim.
3: Výstavba začala vloni na jaře. Dopravu z Řečan nad Labem do Kladrub nad Labem nadále umožňuje vedle stojící mostní provizorium. Nový most je podle krajských silničářů navržený tak, aby pod ním mohly v budoucnu proplouvat i velké lodě a zároveň ladil s krajinou Kladrubského hřebčína zapsanou v UNESCO. Otevření mostu pro auta, chodce i cyklisty je v plánu v listopadu. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40,85. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
1: Počasí.
0: Zítřek bude slunečný, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky očekáváme zítra přes den velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále ale pozor na dopravní omezení, které je na silnici druhé třídy číslo 360 nedaleko Lanšperka a Dolní Dobrouče.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a Jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senioři v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut. Schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde?
1: Mm.
0: Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře. Vidět?
1: Možná Hrudně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že... se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Anežka Šťastná.
0: Anežka Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Já kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16.30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčuchář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: tam moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk jako bere, no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchový kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některými.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků a dvěmu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete.
1: Neštěstí. Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hanzlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec.
7: Celý den domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu. A my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bouzková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Chocerady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Wabash Cannonball A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

lesy, lanka, ojnice, trysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: zdrojach, lekárničku peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

stenkrát z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát Rocky Mountain.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor sestupovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, který ho si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské Bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Válek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh. Rocky Mountain.

Kingdom, Rocky Mountain. Má věčný klid tam v Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za Chocerady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
5: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
5: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no aspoň tomu souhlasím.
6: Leonov.
5: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
5: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
5: Ale to byla náhoda, ale...
6: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
4: protože
6: vodovodu, jo?
4: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůže tec.
6: A
4: už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
5: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
5: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
5: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
5: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
5: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
5: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
7: Kolik?
3: Teď, no kolik, teď
7: kolik
3: máš?
7: Kolik mi je?
3: No, když tady
7: je mi takovej 20, no.
3: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná pocta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený a,
3: ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takovej
3: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli se na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
3: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád.
3: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby jsi mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra. Čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastně, milé, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fišarová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď, Radku, prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďani, kde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďani kde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobný.
3: Já se chci vzat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec trojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo?
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku, odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra,

0: malý a vzal ten plášť, vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí, budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
1: No.
0: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
1: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
0: Ještě to zrýmoval.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
3: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert dal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy, především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Brňona, dobrého chlapíka, burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už

zašedlý mi. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, hříšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? A ne, já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář.
Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez kladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvíjím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné, kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrál. No a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Hmm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Hmm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat
1: postupně,
0: si v sobě jasno.
1: Postupně, protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako,
0: ano,
1: no,
0: ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju, přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vladimír Mišík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom záchranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky. A jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradnou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty to, uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasný, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak je, jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom proto, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později opak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Barry s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je vlastně, dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako, že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako že jako na nic nehraju, i to tam dokonce jako zmiňoval, že no, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo.
1: Jo, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krát, že se máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS cenama krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. I tu školu Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravička.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem.
0: No a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně. Já třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, oni už mě znajou. Tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc. To se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové. Tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory. Jsem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo. Tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Dávat si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám. Že? Třeba, kdyby, že já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mě to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším Český rozhlas Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukošová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak musím říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličej vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No, tak jako naštěstí nic jiného se nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně, úplně, úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu anténku na hlavě pomyslnou?
1: No,
0: která trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympatický, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. Mm. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známi

0: tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, já soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je takovej, taková na něj, jsem taky já. Mm-hmm. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
1: Že byste nalítla někomu vysloveně.
0: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
1: Tak to je dobře, já doufám, že to tak zůstane.
0: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
1: Děkujeme.
0: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
1: No tak to máte krásně.
0: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolá, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
1: Jo.
0: Jo, takový prostě náhody a mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit.
1: Jo.
0: A nebo tak, jo. A tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
1: Rozumím.
0: Velice, velice příjemný, máte pěkný programy.
1: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti. A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým,

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: Všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Je to taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? Mm. A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo? Mm-hmm. A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo? hlásí ho se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí ho, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, jo, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, než řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co, jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? Uh-huh. A tam všechno to nádobí nepasuje,
0: muselo,
1: jo?
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Hmm. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo?
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat zase takový drahý, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom na měsíc, jo. Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové defačenko, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl no, a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcelo dost vždycky jako zvolit půjčit peníze, jo, ale to by se s tím už nesetkal asi někdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To nevšech to na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, ale já už jsem na to dost staré, abych na to nenaletěl, no,
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčko, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svým poutě.

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

0: chodzi kolem nas.
1: Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříže Světav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříže Světavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky, pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká, uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bych to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď tu víc takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi jsem tu zkušenost říkal, nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měla chystaný kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš bez ne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím.
1: No.
0: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: To říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. No?
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného. Vrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
0: Hmm.
1: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: No. Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct, že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám mu moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijí o tím, co majetkem, jo. Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo, to bych byla dlouhé seznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné. A ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechá vám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mm-hmm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo, jo, jo.
1: Prostě to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky, jo. Vážím si ho, nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete. Jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem, no. Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Včelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách, tento měsíc se mě vůbec nedaří.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím. No, k tématu si jsem rozumně dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu, no, podle vystupování.
1: To byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. Když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mi to vyplatilo. A jeden vám řekl příběh, se dělal na Čezáde garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Aha. Pak se ztratil.
0: Aha.
1: Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil, s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil, až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za katr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říká, to bylo štěstí, že ano. Ty 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci na něj další paní, ta tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám, holka, to jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama. Tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dali nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak
0: jo,
1: když
0: rozumím.
1: Klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Takže ano, ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s nima vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano, ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu se zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zvesu podrážděný, lepší výhovat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točí mi jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak... To nejde, no. Pan doktor mě oznámil, já si myslel, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce
1: stačí.
0: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdají, prý musíš pít moc celého vícemorského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Jsou svět,

0: Muzika v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Hmm. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. Hmm. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo?
0: Jo, přes noviny, a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že ten by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem udělat zálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadal by ten chlap, jestli by náhodou nepěl nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. Mm-hmm. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, promiň, se mi stalo v těch lázních, my jsme v jídelně seděli 4 u stolu, věžení, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo. A on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono. On byl takový trošku sobeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou to překvapení někdy zkrátka.
1: No, někde právě se čeky utné, jo, ale většinou to nějak cítím, má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslíš, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. Ale jako lidi,
0: takže určité takový typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Moje, takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože chvilku dokáže být milý každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, napodobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně,
0: no.
1: Jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: To ano, ano, ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Vrána. To už dneska můžu říct, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takový intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. No a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane, já říkám, no já se bojím, já mám takový ten, no a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no, když jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky, a od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, povolně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní oprava, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážička a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže jo. To mi stávalo právě, že tyhle ty lidi jako

0: jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
1: Ano, ano,
0: tak
1: ano.
0: Tak vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. To je takový můj malý příspěvek.
1: Dobře.
0: Tady, co máte.
1: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
0: Vám taky a děkuju.
1: Děkuju. Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky, ještě se podíváme jednou do pošty, třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše, leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím, jednou to byla dost krutá mýlka, i když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu, varovnými signály, tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je ti o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, no, tak ano. Není to chyba, je no, to ne, výhoda.
2: Já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to bylo, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali,
3: ne.
2: Nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády, byly to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo, tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurečte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to už říkám.
4: No,
3: no, Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. O, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat Perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: tam je Perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatit? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestýk se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzhlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
3: se. Ale to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: ta píseň ale není o nás.
1: Pozor, za showmeny jsme tady my dva, ano. Show ve dvou.
2: A teď by to chtělo step.
1: Ale ne, to jsme přece zpívali už loni.
0: Takže hrozí tanec?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou. Jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel to, Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: panách. My jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: Počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
4: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
4: Myslí Valdu Matušku, samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím jich, jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No jasně.
4: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pač mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, proč to povídám. Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášínou,
4: vybydleně,
5: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl
5: teprve
4: roku.
5: Teprve teďka.
4: Jo, tak
5: to byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že pomoc
5: přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne, ne, ne.
5: Zdá
4: ne,
5: se vám, že ne, pan inženýr si docela
4: dovolil. Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No jo.
3: No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor, opravdu to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi mě připomněla jednu, promiň, jo, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš, jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. Proč klaun?

0: herče kuplety pěl.
1: Šaškoval smysl pro humor měl.
0: Tam se proč vždycky tančili Girls.
2: Pro všechny v sálech.
1: Proč jen ten či ten místo, aby si zdřil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... On je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom
4: tak.
3: O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak
3: jste
4: já
3: si
4: doufám,
3: zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodní?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: A proč jsou vůbec stóniny? Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, fandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
1: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
0: Janáček.
1: Tedy. Janáček?
0: To vím, že
1: to
0: se čte.
1: To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
0: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iliovi Hurníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Hurník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
1: A u kterého jsi byl za první světové?
0: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
1: Děkuji.
0: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
1: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
0: No, byla vypískána.
1: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
0: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Hurník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
1: Protože je člověk.
0: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk je najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
1: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
1: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
1: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl. Ty jsi to neslyšel?
1: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívat ti se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
1: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
2: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
1: Ale Sisko, přece víš, že mu je postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
1: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
1: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se

to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.